0: Meghan a jejich dvě děti v pátek přijali král Karel III. A jeho žena královna Kamila. Setkání se podle médií odehrálo ve venkovském sídle západně od Londýna. Druhorozený královský syn Harry navštěvuje Británii jen jednou, dvakrát ročně. S otcem i se starším bratrem, následníkem trůnu Williamem, se veřejně nepohodli. Princ a jeho manželka se před 6 lety vzdali královských povinností a žijí ve Spojených státech. Jejich děti, 7letý Archie a 5letá Lilibet, ve Spojeném království nebyly od roku 2022. Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel i čtvrtý start v letošní diamantové lize proměnila ve stupně vítězů. 20letá česká hvězda doběhla třetí na mítinku v Monaku. A v Montrealu bodoval kanoista Martin Fuchsa. Vyhrál i na třetím letošním světovém poháru kilometrový závod, ve kterém je olympijským šampionem a mistrem světa i Evropy. Přes den bude jasno až polojasno, postupně oblačno, s teplotami kolem 27, místy jen kolem 23 stupňů.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

když obchodník má v erbu krám. Tak trosečník má s prken prám. A vězeň mívá v erbu mříž a křižák štít a na něm kříž. Ale co bych asi já erbu měl mít? Jsem starý klaun,

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Hasiči ve Zlíně večer snížili požární poplach na druhý stupeň. Na místě zůstává 13 jednotek, v noci prolévají ohniska a chladí stavební konstrukce. Při hašení opět pomáhal vrtulník. Budova číslo 34 z 11 patry v někdejším baťovském továrním areálu začala hořet ve čtvrtek ráno. Postupně se na dvou místech zřítila, zůstává stát necelá polovina budovy. Prostory i okolní budovy monitorují drony krajských hasičů, aby včas zachytili případná nová rizika. Ulice v blízkosti domů zůstanou podle policie minimálně do pondělí pro veřejnost zavřené. Zákaz vstupu je vymezený páskami. Délka uzavírky potrvá do úplného uhašení. Zničenou budovu by hasiči chtěli předat majiteli v pondělí. Český tenis má jistou další wimbledonskou trofej. Vítězství na prestižním grandslamu se dočká buď Karolína Muchová nebo Linda Nosková. Obě hráčky se už teď staly součástí tenisové historie. Je to vůbec poprvé, kdy se česká vlajka objeví u obou finalistek grandslamu. Jedna z nich se zařadí po bok dalších našich vítězek Wimbledonu. Novotné, Kvitové, Vondroušové a Krejčíkové. Linda Nosková za těmito úspěchy vidí něco společného.
1: Řekla bych, že jsme všichni v Česku vychovaní stejným tenisovým způsobem. Jsme podle mě velmi kreativní, takže tráva nám umožňuje využít jakoukoliv stránku tenisu a je to vidět.
0: Kromě zápisu do historie tenisu budou Muchová a Nosková bojovat i o balík peněz. Vítězka si odnese přes 100 milionů korun, poražená dostane zhruba polovinu. České wimbledonské derby začíná v 17 hodin a v mužské dvouhře se o titul utkají Jannik Sinner s Němcem Zverevem. Italský tenista ve večerním semifinále nedal šanci sedminásobnému vítězi Djokovičovi, kterého porazil třikrát 6-4. Na sety. Podvodníci na sociálních sítích nabízejí i řidičáky. Napálit se nechala 19-letá dívka z Orlové na Karvinsku, která tak přišla o desítky tisíc korun.
2: Mladá žena narazila na reklamu na sociální síti TikTok, která slibovala získání řidičského průkazu bez zkoušek. Odkaz ji přesměroval do aplikace Telegram, do skupiny nabízející takovou službu. Tam se dívka dozvěděla, že vše zařídí autoškola v Praze a místo ní bude docházet do autoškoly jiný člověk. Dívku nevarovalo ani tvrzení neznámého muže, že všechno je legální. Na policii se obrátila teprve poté, co odeslala podvodníkům 47 tisíc korun za údajné dokončení celého procesu, ale slíbené dokumenty neobdržela a její komunikaci na sociálních sítích podvodníci smazali a zablokovali. Eva Panošová, Rádio Impuls, Orlová.
0: Dramatická nehoda se odehrála na palubě letounu společnosti Ryanair. Jeden muž utrpěl zranění po startu z Řecka, když se letadlu rozbilo okénko. Cestující ho tlak vtáhl do okna, ve kterému mu uvízla hlava. Naštěstí si neodepnul pás. Ostatní cestující mu pak pomohli dostat se celým tělem zpět do letadla. To následně muselo kroužit nad letištěm v Soluni, dokud nespálilo palivo a později bezpečně přistálo. Cestujícího převezli do nemocnice v Soluni. Její zástupci médiím řekli, že lékaři ošetřili zraněnému muži rány a popáleniny. Jeho stav ale nebudí znepokojení. Muž zřejmě pochází ze Srbska. Sobota bude slunečná, během dne postupně místy oblačná, s teplotami do 29 stupňů, na severovýchodě naměří kolem 23.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls. Zprávy ve čtyři.
1: U zpráv impulzu vás zdraví Jiřina Součková. Policie pokročila ve vyšetřování požáru ve Zlíně. Událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Kriminalisté v případu zahájili trestní řízení. Hasiči rozsáhlý požár v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně dostali pod kontrolu. Večer snížili stupeň poplachu na 2. Jejich mluvčí Pavel Řezníček ale říká, že práce ještě rozhodně není u konce.
2: Na místě zasahuje 15 jednotek profesionálních dobrovolných hasičů. Byl nasazený i policejní vrtulník, který aktuálně provádí zhozy vlastně na zasaženou budovu. My teďka budeme dohašovat dochlazová konstrukce, tak aby jsme zabránili šíření z plodin z toho požáru.
1: Ulice v blízkosti budovy zůstanou podle policie do pondělí pro veřejnost zavřené. Hasiči také dál doporučují omezit větrání. Přerov chystá sobotní sledování českého finále Wimbledonu. Velkoplošné plátno bude i v rodném městě Lindy Noskové v Setíně v Domě kultury. Nosková nastoupí v sobotu v 17 hodin ve finále Wimbledonu proti Karolíně Muchové, rodačce z Olomouce. V Praze pak nabídnou přenos londýnského českého finále některé sportbary a restaurace. My pro vás finále budeme sledovat i na Impulzu. Utkání začíná v 17 hodin. V Karlových Varech se teď jezdí na kole. Návštěvníci filmového festivalu považují bicykly za nejlepší a nejrychlejší způsob dopravy. Úspěšně jim ale začínají konkurovat rikši.
3: Kola jsou k mání u hotelu Termál a Pup a také na divadelním náměstí a ve stanovém městečku na Rolavě. Festivalové půjčovny nabízí běžné bicykly i elektrokola. Vždycky přitom dostanete helmu a zámek na kolo. Kdo se nechce namáhat, může mezi varskými kiny využít rikšu. Šlapací vozítka mají svého řidiče a stejně jako kola smějí na kolonádu. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Princ Harry se vrátil domů. V Británii ho i jeho manželku Meghan a jejich dvě děti v pátek přijali král Karel III. A jeho žena královna Kamila. Setkání se podle médií odehrálo ve venkovském sídle západně od Londýna. Druhorozený královský syn Harry navštěvuje Británii jen jednou, dvakrát ročně. S otcem i se starším bratrem, následníkem trůnu Williamem, se veřejně nepohodli. Princ a jeho manželka se před 6 lety vzdali královských povinností a žijí ve Spojených státech. Jejich děti, 7letý Archie a 5letá Lilibet, ve Spojeném království nebyly od roku 2022. Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel i čtvrtý start v letošní diamantové lize proměnila ve stupně vítězů. 20letá česká hvězda doběhla 3. na mítinku v Monaku. A v Montrealu bodoval kanoista Martin Fuxa. Vyhrál i na 3. letošním světovém poháru kilometrový závod, ve kterém je olympijským šampionem a mistrem světa i Evropy. Přes den bude jasno až polojasno, postupně oblačno, s teplotami kolem 27, místy jen kolem 23 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

dnů, už je to hodně let, co vítr všecko smet a zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět, Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouřích,

0: Když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.
1: Hrajeme vám slovensky každou hodinu na rádiu Český impuls.

Tahle píseň je stará, velice stará. Složil jeden mladý Ital už koncem 17. století. Hrával jí prý svým přátelům rybářům a tak se píseň zanedlouho rozletěla po celé Nápoli a o tomhle městě se v ní také zpívá.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já,

roztuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, až do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostený k lodníků, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrotyku

zvedl hrabem. Jo, jo, kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já.

páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem, joho.

0: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Hasiči ve Zlíně večer snížili požární poplach na druhý stupeň. Na místě zůstává 13 jednotek, v noci prolévají ohniska a chladí stavební konstrukce. Při hašení opět pomáhal vrtulník. Budova číslo 34 s 11 patry v někdejším baťovském továrním areálu začala hořet ve čtvrtek ráno. Postupně se na dvou místech zřítila, zůstává stát necelá polovina budovy. Prostory i okolní budovy monitorují drony krajských hasičů, aby včas zachytili případná nová rizika. Ulice v blízkosti domů zůstanou podle policie minimálně do pondělí pro veřejnost zavřené. Zákaz vstupu je vymezený páskami. Délka uzavírky potrvá do úplného uhašení. Zničenou budovu by hasiči chtěli předat majiteli v pondělí. Český tenis má jistou další wimbledonskou trofej. Vítězství na prestižním grandslamu se dočká buď Karolína Muchová nebo Linda Nosková. Obě hráčky se už teď staly součástí tenisové historie. Je to vůbec poprvé, kdy se česká vlajka objeví u obou finalistek grandslamu. Jedna z nich se zařadí po bok dalších našich vítězek Wimbledonu. Novotné, Kvitové, Vondroušové a Krejčíkové. Linda Nosková za těmito úspěchy vidí něco společného.
1: Řekla bych, že jsme všichni v Česku vychovaní stejným tenisovým způsobem. Jsme podle mě velmi kreativní, takže tráva nám umožňuje využít jakoukoliv stránku tenisu a je to vidět.
0: Kromě zápisu do historie tenisu budou Muchová a Nosková bojovat i o balík peněz. Vítězka si odnese přes 100 milionů korun, poražená dostane zhruba polovinu. České wimbledonské derby začíná v 17 hodin a v mužské dvouhře se o titul utkají Jannik Sinner s Němcem Zverevem. Italský tenista ve večerním semifinále nedal šanci sedminásobnému vítězi Djokovičovi, kterého porazil třikrát 6-4. Na sety. Podvodníci na sociálních sítích nabízejí i řidičáky. Napálit se nechala 19-letá dívka z Orlové na Karvinsku, která tak přišla o desítky tisíc korun.
2: Mladá žena narazila na reklamu na sociální síti TikTok, která slibovala získání řidičského průkazu bez zkoušek. Odkaz ji přesměroval do aplikace Telegram, do skupiny nabízející takovou službu. Tam se dívka dozvěděla, že vše zařídí autoškola v Praze a místo ní bude docházet do autoškoly jiný člověk. Dívku nevarovalo ani tvrzení neznámého muže, že všechno je legální. Na policii se obrátila teprve poté, co odeslala podvodníkům 47 tisíc korun za údajné dokončení celého procesu, ale slíbené dokumenty neobdržela a její komunikaci na sociálních sítích podvodníci smazali a zablokovali. Eva Panošová, Rádio Impuls, Orlová.
0: Dramatická nehoda se odehrála na palubě letounu společnosti Ryanair. Jeden muž utrpěl zranění po startu z Řecka, když se letadlu rozbilo okénko. Cestující ho tlak vtáhl do okna, ve kterému mu uvízla hlava. Naštěstí si neodepnul pás. Ostatní cestující mu pak pomohli dostat se celým tělem zpět do letadla. To následně muselo kroužit nad letištěm v Soluni, dokud nespálilo palivo a později bezpečně přistálo. Cestujícího převezli do nemocnice v Soluni. Její zástupci médiím řekli, že lékaři ošetřili zraněnému muži rány a popáleniny. Jeho stav ale nebudí znepokojení. Muž zřejmě pochází ze Srbska. Sobota bude slunečná, během dne postupně místy oblačná, s teplotami do 29 stupňů, na severovýchodě naměří kolem 23.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let

0: Impuls. Zprávy v 6.
1: U zpráv Impulzu vás zdraví Jiřina Součková. Policie pokročila ve vyšetřování požáru ve Zlíně. Událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Kriminalisté v případu zahájili trestní řízení. Hasiči rozsáhlý požár v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně dostali pod kontrolu. Večer snížili stupeň poplachu na 2. Jejich mluvčí Pavel Řezníček ale říká, že práce ještě rozhodně není u konce.
2: Na místě zasahuje 15 jednotek profesionálních dobrovolných hasičů, byl nasazený policejní vrtulník, který aktuálně provádí zhozy vlastně na zasaženou budovu. My teďka budeme dohršovat, docházela konstrukce, tak aby jsme zabránili šíření z plodin z toho požáru.
1: Ulice v blízkosti budovy zůstanou podle policie do pondělí pro veřejnost zavřené. Hasiči také dál doporučují omezit větrání. Přerov chystá sobotní sledování českého finále Wimbledonu. Velkoplošné plátno bude i v rodném městě Lindy Noskové v Setíně v Domě kultury. Nosková nastoupí v sobotu v 17 hodin ve finále Wimbledonu proti Karolíně Muchové, rodačce z Olomouce. V Praze pak nabídnou přenos londýnského českého finále některé sportbary a restaurace. My pro vás finále budeme sledovat i na Impulzu. Utkání začíná v 17 hodin. V Karlových Varech se teď jezdí na kole. Návštěvníci filmového festivalu považují bicykly za nejlepší a nejrychlejší způsob dopravy. Úspěšně jim ale začínají konkurovat rikši.
3: Kola jsou k mání u hotelu Thermal a Pub a také na divadelním náměstí a ve stanovém městečku na Rolavě. Festivalové půjčovny nabízí běžné bicykly i elektrokola. Vždycky přitom dostanete helmu a zámek na kolo. Kdo se nechce namáhat, může mezi varskými kiny využít rikšu. Šlapací vozítka mají svého řidiče a stejně jako kola smějí na kolonádu. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Princ Harry se vrátil domů. V Británii ho i jeho manželku Meghan a jejich dvě děti v pátek přijali král Karel III. A jeho žena královna Kamila. Setkání se podle médií odehrálo ve venkovském sídle západně od Londýna. Druhorozený královský syn Harry navštěvuje Británii jen jednou, dvakrát ročně. S otcem i se starším bratrem, následníkem trůnu Williamem, se veřejně nepohodli. Princ a jeho manželka se před 6 lety vzdali královských povinností a žijí ve Spojených státech. Jejich děti, 7letý Archie a 5letá Lilibet, ve Spojeném království nebyly od roku 2022. Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel i čtvrtý start v letošní diamantové lize proměnila ve stupně vítězů. 20letá česká hvězda doběhla 3. na mítinku v Monaku. A v Montrealu bodoval kanoista Martin Fuchsa. Vyhrál i na 3. letošním světovém poháru kilometrový závod, ve kterém je olympijským šampionem a mistrem světa i Evropy. Přes den bude jasno až polojasno, postupně oblačno, s teplotami kolem 27, místy jen kolem 23 stupňů.
0: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Dobré sobotní ráno, posloucháte Český Impuls, Vládě Jaroš s vámi za mikrofonem a teď posíláme Lucí Bílou neposlušné tenisky. I přesto, že už existují neposlušné papuče, od nás dostanete právě tuhle první verzi. Krásné.

0: Hezké ráno, dnes na Českém impulzu otevřeme také hudební kalendář a budeme pátrat po svědcích krádeže. V roli pachatele zpěvák Petr Kotwald na zásadní písničku Petrovy kariéry, tak se bude ptát expert na české písničky Zdeněk Sekanina. Poslouchejte v 7 hodin 50 minut a také odpoledne v 15 hodin a 30 minut. Vycestujeme také po Česku, jak jste zvyklí, máme Česko rádi v 10 hodin a 30 minut a také odpoledne ve 14.30, tak navštívíme Terezské údolí na Hané a schválně, jestli tušíte, podle které Terezky dostalo název, poslouchejte a buďte u toho s námi. Vycestujeme i s Jirkou Kolbabou, to bude do Afriky, představíme si konkrétně jednu africkou řeku a vysílat s Jirkou Kolbabou budeme ve 13 hodin 30 minut. A teď, protože také je léto, jsme otevřeli naše letní kino a tak je tady jedna seriálová písnička, konkrétně ze seriálu Zkoušky z dospělosti.
1: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: Už za chvíli na českém impulzu z filmu Pupendo písnička Ona se brání. Teď se věnujeme našemu víkendovému hlasování a taky otázkám, kdy nás zajímají vaše odpovědi. Máme tady jasnou svatbu, představte si to, a kvůli alkoholu právě na svatbách bývají největší trapasy. Říká se to a ono se to taky děje. Snoubenci proto množství alkoholu často omezují, aby nedošlo k nějakým problémům a vzpomínkám, na které nechcete prostě myslet. Tak se ptáme, jste pro svatbu bez alkoholu? Hlasuje se v anketě na Facebooku Českého impulzu, tam nám můžete psát i komentáře a my je budeme během dnešního rána a dopoledne číst.
1: Hudební kalendář Českého impulzu.
2: Za každou písničkou se kromě autora hudby skrývá i dobrý textař. V případě téhle písničky je to Jan Krůta.
3: Když se večer domů vrátí,
2: no a já se Jana Kruty ve středu zeptám, jak vznikla spolupráce s Václavem Neckářem a proč má třeba tuhle písničku spojenou s hotelovým pokojem. Startujeme o 11:30.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Naladili jste si Rádio Český impuls, Vlad Jaroš za mikrofonem a za chviličku nás čeká Petr Novák, hvězdičko blízkavá, na to se moc těšíme. Teď ještě si řekneme, jaké bude počasí, ať jsme připraveni na to, jak nám začne druhý červencový víkend.
1: Zítra nás znovu čeká letní počasí, bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě území naměří kolem 23 stupňů Celsia.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení, někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Naladili jste si rádio Český impuls, dobře jste udělali, tak vám neuteče tudíž první naše hudební dvojice. Písničky se čtyřmi koly nás čekají. Hana Zagorová, Auťák na lásku a teď Naďa Urbánková a její blonďák s červenou bugatkou.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

To byla naše první hudební dvojice, dokonce Auťák na lásku z filmu Slunce, sedno, jahody. Za chviličku variace na renesanční téma, to je to, co nás čeká úplně nejblíže, a také postupně se blížíme k 7 hodině, tudíž nás čekají nejnovější zprávy. Vládě Jaroš s vámi zůstává za mikrofonem a tady už je Vladimír Mišík. Hezké sobotní ráno.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek bez snů, mě včera sen se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jsi spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 7.
3: Dobré ráno. Ve Zlíně platí po požáru nižší stupeň poplachu. Hasiči ho večer snížili ze 4. na 2. Na místě zůstává 13 jednotek. Během nocí budou prolévat ohniska a chladit stavební konstrukce. Ulice v blízkosti budovy zůstanou podle policie minimálně do pondělí pro veřejnost zavřené. Délka uzavírky potrvá do úplného uhašení. Policie požár prověřuje pro podezření ze spáchání obecného ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi za něj hrozí až 5 let. Inspekce a policie si posvítí na náklaďáky a autobusy. Během letních prázdnin mají naplánovaných 20 společných kontrolních akcí. Podle inspekce silniční dopravy je důvodem zvýšený provoz a snaha předejít vážným dopravním nehodám. Ředitel kontrolní sekce Pavel Bergman říká, že se zaměří hlavně na dodržování bezpečnostních přestávek řidičů.
4: Řidiči velice často, bohužel, tedy nedodržují povinnou denní dobu odpočinku. Tak se snažíme přispět k bezpečnosti silničního provozu i tím, že prostě zvýšíme intenzitu těch kontrol. A naše spolupráce s tou policií nám v tomto okamžiku v podstatě zvedá kapacitní možnosti.
3: Inspektoři budou hlídat taky dodržování maximální povolené hmotnosti vozidel a jejich technický stav. Inspekce silniční dopravy vznikla loni 1. července. Za rok fungování vybrala na pokutách 70 milionů korun. Karlovarský festival rozdá ceny. Na slavnostním zakončení dneska pořadatelé předají křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii, a to francouzské herečce Juliette Binocheové. Cenu prezidenta převezmou Magda Vašáriová a americký herec Jeffrey Wright. Poslední den projekcí na 60. ročníku festivalu zakončí závěrečný americký snímek Poslední kapsář v New Yorku, který bude mít v Karlových Varech českou premiéru. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele roste na více než 4 tisíce. Skoro 17 tisíc bylo na konci června zraněno. Venezuelské úřady neuvádějí počet pohřešovaných. Podle odhadu OSN by ale mohl dosáhnout až 50 tisíc. Dvě zemětřesení o síle přes 7 stupňů nastala s odstupem 39 sekund a zasahla především sever Venezuely. Stovky budov se zřítily. A zcela mimořádné odpoledne čeká fanoušky tenisu. V 17 hodin našeho času totiž začíná české finále ženské dvouhry ve Wimbledonu. Linda Nosková se utká s Karolínou Muchovou. A dodám i počasí. Dneska bude slunečno, jen přechodně oblačno, teploty vyšplhají na 25 až 29 stupňů. Dobré ráno přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Dobré sobotní ráno, pokračujeme tady u nás na Českém impulzu, jak jinak, teď s českou písničkou a pro vás teď na otevření 7. hodiny Helena Vondráčková. Svou partu přátel ještě naštěstí mám, jestli máte i vy, do víkendu naprosto ideální.

Vítejte na Českém impulzu. Konkrétně za chviličku pokračujeme, bude Petr Rezek Nejkrásnější déšť. Teď se budeme věnovat našemu víkendovému hlasování. Máme pro vás dneska téma, jak je to se svatbou u vás, ať už jste ji měli nebo se na ní chystáte. Bavíme se o alkoholu, protože ten bývá na svatbách často zdrojem nějakých trapasů. Snoubenci proto množství alkoholu často omezují. Jste pro svatbu bez alkoholu? Hlasuje se u nás v anketě na Facebooku Českého impulzu, ale tak nám píšete komentáře, třeba jako Aleš Vojtěch, měl jsem svatbu bez alkoholu a super, není potřeba se opít, ale bavit. Někdo další píše, s manželem jsme na své svatbě nepili, nemáme tu potřebu, co ostatní mě nezajímalo. Z doslechu vím, že se tam nikdo neopil, byla jsem unesena poměrně brzy a daleko. Michal Janek napsal klidně a František píše, každého věc. Jak to máte vy? Napište nám na Facebook Českého impulzu.

0: Hezké sobotní ráno, naladili jste si Český impuls, Vláďa Jaroš za mikrofonem. Máme pro vás taky důležité informace o tom, jak dneska bude. Během dne bude převládat slunečné počasí, taky přechodně oblačno, polojasno a teploty okolo 29 stupňů. Na severovýchodě bude kolem 23.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý.

0: Hezké sobotní ráno, naladili jste si Český impuls, za chvíli pokračujeme s kapelou Olympic a právě sám zpěvák a frontman kapely Olympic Petr Janda bude komentovat svůj vlastní hit už za půl minuty.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
3: Píseň Bonsoir Mademoiselle Paris jsem pro Jeníka Pacáka napsal já. Měl jsem pocit, že on v té Paříži je takový usazenější než já. Byl malíř a vyznal se tam velmi dobře. Také mě tam učil malovat. Trošku nelíbej jsem později nesl, že ji tehdy převzal Petr Muk. Měl jsem totiž pocit, že to je niterní záležitost Olympiku. Taková naše vzpomínka na Paříž konce 60. let. Ale už jsem Petrovi dávno odpustil.

0: Hezké sobotní ráno, posloucháte Český impuls. Vladě Jaroš za mikrofonem a se mnou taky můj kolega, který teď si bude povídat se zpěvákem, kterého velmi dobře znáte. Prakticky budeme svědky krádeže v roli pachatele. Zpěvák Petr Kotwald na zásadní písničku právě Petrovy kariéry se ptá expert na české písničky Zdeněk Sekanina.
1: Hudební kalendář Českého impulsu.
2: Pojďte se trochu, Petře, lásky plně vyznat k písničce Ukradnu ti má lásko.
3: To je strašně hezký song, strašně krásná písnička. Je napsaný tenkrát pro mě Vláďa Štajdl. Byla to v podstatě v úvozovkách taková trošku úlitba. Já jsem tenkrát toužil vydat svoje první solový album. A nicméně já jsem tehdy oslovil Vláďu Štajdla s tím, že by bylo fajn, protože tam samozřejmě díky tomu, že uměl pozici a že to byl nejvyšší spolupracovník Legota, tak v podstatě mi jakoby prošlapal cestičku na tom suprafonu a já jsem to album teda natočil a natočil jsem ho u něj ve studiu, což bylo tenkrát, to byl takový jako malý zázrak, protože měl v podstatě tenkrát kontakty a jezdil do zahraničí a na západ, tak měl perfektně vybavený studio v Ivanech a já jsem vlastně měl šanci s tom ivanským, jeho ivanským studiu tohle album natočit. Tím se taky trošku vlastně odlišovalo a bylo jiný. Ale samozřejmě jsme si řekli, že já natočím nějaký song, pokud bude mít nějaký nápad. A on přišel s písničkou Ukradnu ti lásko.
2: Vy jste k tomu tehdy i natočili zajímavý videoklip, tuším v bance, bylo to tam, že?
3: Jedný z nejkrásnějších bankovních budov v Praze a samozřejmě jsme ji natáčeli s takovým tím příběhem na pozadí, že fakt tu banku vykrást, tam je krásná dívčina a tu rádu z té banky odvíst a unesují. A vlastně dneska by se nám to absolutně nepodařilo, protože já si pamatuju, že jsem fakticky tenkrát lítal s nějakou maskou a snad nějakou zbraní v ruce a skákal jsem z jednoho místa na druhý a přes jsem se různě vyrožoval v té bance a to si myslím, že už by dneska samozřejmě vůbec nebylo možné, takže tahle písnička ve mně evokuje tyhle ty myšlenky na to natáčení nebo ty vzpomínky na to natáčení toho klipu.
2: Tak teď si půjdeme ukrást trochu přízně posluchačů Rádia Český impuls písničkou s Petrem Kotwaldem Ukradnu tě má lásko.

0: Český impuls. Zprávy v 8.
1: Dobré ráno. V Kolíně se večer rozpípal baby box. Do schránky v nemocnici totiž někdo odložil chlapce. Dítě, které dostalo jméno Libor, je v pořádku. Chlapeček měl na sobě modrobílé dupačky a dudlík. Hoch je prvním odloženým dítětem v letošním roce a pátým dítětem odloženým do baby boxu v kolínské nemocnici. První baby box byl v Česku zprovozněn před 21 lety. Rusové mají radost z Andreje Babiše. Český premiér podle nich totiž ukazuje nejednotu Evropské unie. O Babišovi to prohlásil ruský senátor Alexander Vološin. Odkazuje tak na to, že se Česko odmítlo podílet na financování vojenské pomoci Ukrajině. Brněnská zoologická zahrada si chválí mláďata manulů. O rostoucí kočkovité šelmy se vzorně stará jejich zvířecí matka. Mluvčí zoologické zahrady Jan Bedřich tvrdí, že manulové mají z lidského pohledu opravdu zvláštní chutě.
2: Nejraději si pochutnávají na laboratorních myších a nejčastěji je návštěvníci mohou spatřit v ranních hodinách, kdy ještě v zoo není tolik lidí.
1: Mláďata manulů přišla na svět na začátku května. Ošetřovatelé až nedávno zjistili, že jsou z pěti mláďat 3 samice a 2 samci. Manulové dorůstají velikosti domácí kočky. Kubu v pátek postihl v tomto týdnu už druhý celostátní výpadek proudu. Na karibském ostrově se bez elektřiny ocitlo na 10 milionů lidí. Kuba se už měsíce potýká s několika hodinovými a v poslední době i vícedenními výpadky dodávek elektřiny. Ty částečně souvisejí se schátralou rozvodnou sítí a také s ropnou blokádou ze strany Spojených států, které ostrov odřízly od dodávek paliva. Mega úspěch českého tenisu stvrdí odpolední wimbledonské finále. Na legendárním travnatém povrchu proti sobě nastoupí 21-letá Linda Nosková a 29-letá Karolína Muchová. Ve Wimbledonu proti sobě ve finále naposledy nastoupily krajanky v roce 2009. Byly to dvě Američanky a odehrál se sesterský duel mezi Serenou a Venus Williamsovými. České finále ve Wimbledonu vypukne v 17 hodin. A přidám i počasí. Dneska teploty vyšplhají na 25 až 29 stupňů. Čekáme slunečno, jen přechodně oblačno. Dobré ráno přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Vladěr, za mikrofonem přeju vám krásné sobotní vstávání. Za chviličku pro vás máme další české písničky Miky Volek a teď Karel Gott. Kam se schoulíš?

0: Ano, je to tak, dodržujte pitný režim. Dneska nás čekají teploty okolo 30 stupňů, je to potřeba. Máme pro vás taky nabitý program na Českém impulzu.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Pořád máme Česko rádi, tam se vydáme do Terezského údolí na Hané a schválně, pokud ještě to nevíte, zjistíte, podle které Terezky dostalo název. Máme Česko rádi, vysíláme v 10 hodin 30 minut a pak ještě odpoledne ve 14 hodin 30 minut. Televizní tipy potom ve 12.30 a v 17.30 dodá Alexandr Hemala a ještě cestujeme s Jirkou Kolbabou, vydáme se do Afriky. Bude to ve 13 hodin a 30 minut. Teď už promítáme, otevírá opět naše letní kino. Čeká nás film Rebelové nebo Princové jsou na draka.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

Vítejte na Českém impulzu. Vláďa Jaroš za mikrofonem. My jsme společně s vámi, s českou písničkou, ale také naším víkendovým hlasováním. Ptáme se vás, jak to máte na svatbách, pokud jste ji měli, nebo ji chystáte, jak to bude s alkoholem, protože alkohol na svatbách bývá často zdrojem největších trapasů, tak se snoubenci proto to množství alkoholu snaží omezit. A ta otázka je jasná, jste pro svatbu a bez alkoholu? Ptáme se na Facebooku Českého impulzu, hlasujeme, ale také nám píšete komentáře, za to taky děkujeme. Přečteme si další. Píše Lumír, byl jsem na svatbě, kde se alkohol nepil a byla to nuda. Ono trošku alkoholu neuškodí. Dřív se začne tancovat a prolomí se ledy mezi příbuznými, ale nesmí tam být někdo, kdo neumí pít. A to je právě to těžké odhadnout, ten správný prostředek. Aleš Vojtěch napsal, měl jsem svatbu bez alkoholu a bylo to super. Není potřeba se opít, ale bavit. A Jitka napsala, ať tu máme taky nějakou dámu. Každý by měl znát svoji míru. Já se vdávala před 29 lety. Byl tam i alkohol a dodnes jsem vdaná. Je to na každém. Jak to máte vy? Napište nám na Facebook Českého impulzu.

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: Kotníkem v puse, takhle známe Pepu Laufra s Bohem Lásko, já jedu dál. Smutná písnička všech kamionáků, ale pro někoho doufáme i optimistická. Jak to bude dneska s počasím? Bude převládat slunečné počasí, během dne bude přechodně až oblačno, o deštích nevíme nic, pršet by nemělo, teploty je okolo 29 stupňů, severovýchod bude mít kolem 23 a teď už zpívá na českém impulzu Lenka Filipová svoji písničku, kterou umí i ve francouzštině.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj bože, krásnou tak, že to až urážím.

slyšíte je být. Když odjel noční vlak, ta slyšna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

Vy pláčete, pane? To ne, to já nechtěla, to ne. Sedněte si ke mně a napíjte se. Pak vám bude líp. Pak? Líp.

0: Naprosto geniální hudební zážitek na českém impulzu Hana Hegerová, ale řekněte sami, pánové, jestli byste se takové dámy nebáli, a teď nemyslím Hanu Hegerovou letu, která takhle tam řádí v této písni. České písničky na našem českém impulzu budou pokračovat, teď to bude v rámci naší další hudební dvojice. Pojďme se soustředit na rok 1986 a vybereme některé zlaté slavíky tohoto roku. Iveta Bartošová, Petr Sepeši, Červenám a také Dalibor Janda v roce 86 získal zlatého slavíka. Tak si pustíme jeho Žít jako kaskadér, hudební dvojice zlatých slavíků let 80.
1: Hudební dvojice
2: aneb 1+1.

Naladili jste si český impuls, přejeme krásné sobotní ráno, za chvíli už dopoledne. Za 11 minut naše redakce zpravodajství připraví nejnovější zprávy, všechno v pořádku uslyšíte a teď vám ještě vyvolám jednu vzpomínku. Pamatujete si na pořad Tvoje tvář má známý hlas, tak tam vždycky namaskovali někoho jiného známou jinou osobnost na jinou osobnost, tedy se to udělalo celkově vizuálně a snažili se i hlasově a případně tancem přizpůsobit právě tomu, aby to vypadalo dokonale. A teď vám připomenu to konkrétní vystoupení. Marta Isová tam tehdy dělala Marie Rotrovou a dělala ji naprosto fantasticky a měl tam přijít Ondřej Sokol jako Jiří Bartoška, ale ono to bylo domluvené tak, že přijde samotný Jiří Bartoška, že bude ten originální a to bylo naprosto geniální vystoupení a teď vám nabízíme ten originál Marie Rotrová, Jiří Bartoška a jejich Klíč pro štěstí. To byla ta písnička, o které se bavím v pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Velmi silný zážitek, který jsme mohli zažít jenom jednou.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli.

dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Český impuls. Zprávy v 9.
1: Dobré ráno. Některé nemocnice porušují zákon, ignorují totiž svoji povinnost chránit pacienty před přehřátím a vedra v nemocnicích tak mění léčbu v utrpení. Ukázalo se to v nezvykle horké druhé půlce června, jak píše Mladá fronta Dnes. Ta přináší anonymní svědectví 80-leté ženy z jedné pražské nemocnice, kde se teploty na pokoji blížily 40. Seniorka dokonce uvažovala, že podepíše revers a odejde se léčit domů. Příbuzní to ale rozmluvili a jako malou pomoci alespoň donesli větrák. Policie pokročila ve vyšetřování obřího požáru ve Zlíně. Prověřuje ho pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Hasiči rozsáhlý požár v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně dostali pod kontrolu. Jejich mluvčí Pavel Řezníček ale říká, že práce ještě rozhodně není u konce.
2: Na místě zasahuje 15 jednotek profesionálních dobrovolných hasičů. Byl nasazený policejní vrtulník, který aktuálně provádí zhozy vlastně na zasaženou budovu. My teďka budeme dohlašovat, docházela konstrukce, tak aby jsme zabránili šíření z plodin z toho požáru.
1: Ulice v blízkosti budovy zůstanou podle policie minimálně do pondělí pro veřejnost zavřené. Zákaz vstupu vymezují pásky. Hasiči také dál doporučují omezit větrání. Škody půjdou do 100 milionů korun. Kyjev v noci na dnešek čelil dalšímu ruskému raketovému útoku. Ukrajinskou metropolí se v noci ozvalo několik výbuchů. Místní úřady hlásí zásahy nebytových budov a energetického objektu. Ukrajina se už pátým rokem brání ruské vojenské invazi. Odpoledne nás čeká české wimbledonské finále. 21-letá Linda Nosková se postaví 29-leté Karolíně Muchové. Čistě české finále je unikát. Není to ale poprvé, co proti sobě v grandslamovém finále stály české krajanky. Vždy v nich figurovala legendární tenistka Martina Navrátilová, která ale už nastupovala pod americkou vlajkou. Ve třech finálových zápasech se utkala s Hanou Mandlíkovou a v jednom s Helenou Sukovou. A dodám i počasí na dnešek, naměříme 25 až 29 stupňů a bude slunečno, pouze přechodně oblačno. Hezké ráno přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Vladěr s vámi zůstává dál za mikrofonem na Českém impulzu a teď nás čeká také projektil Zahrada ticha, bude zpívat Pavel Roth, za chviličkou slyšíme. Užijte si hezké sobotní dopoledne, my v tom budeme s vámi a za chviličku si povíme, jak to dneska vypadá na Českém impulzu a dál budeme řešit naše víkendové téma a hlasování, které se týká svadeb. Možná na jednu takovou dneska vyrážíte. Hezké dopoledne.

0: Hezké sobotní dopoledne, posloucháte Rádio Český Impuls. Vladěr s vámi a opět tady musíme zmínit naše víkendové hlasování, které se týká svadeb, možná dneska na nějakou vyrážíte. A tak se vás ptáme, týká se to alkoholu, jak to máte právě se svatbou, ať už třeba se na svatbu chystáte, co by manželka, manžel budoucí, nebo už to máte za sebou. Vzpomínáte na to, jak to bylo u vás s alkoholem, protože díky alkoholu samozřejmě je nějaká zábava na takové, řekněme, lepší úrovni, ale jsou samozřejmě s alkoholem i trapasy a nějaké nepříjemné chvíle, takže jste pro svatbu bez alkoholu? Pište nám na Facebook Českého Impulzu vaše komentáře a také hlasujte, ať to tento víkend rozhodneme. A teď další komentáře rovnou čtu. Helena Růžičková napsala, jednou jsem takovou svatbu zažila, kde se nesměl podávat alkohol a větší nudnou svatbu jsem ještě neviděla. Nebyla jsem jako host, ale dělala jsem tam catering a bylo to hrozné, ty svatby hosté se vůbec nebavili. Já jsem svatební DJ a viděl jsem něco podobného, ale na druhou stranu zase jsem zažil svatby, kde se taky nepilo a byla tam zábava, jako kdyby se pilo, tak to je otázka. Je to asi hodně o lidech. Napsala taky Věra Seberová, alespoň přípitek by měl být, neumím si představit svatbu bez jediné kapky alkoholu. A ještě jeden komentář, ten je od Olči Liškové. Ano, proč ne, i bez alkoholu jde udělat sranda, alespoň si to budou všichni pamatovat.
1: Hudební kalendář Českého Impulsu.
2: Za každou písničkou se kromě autora hudby skrývá i dobrý textař. V případě téhle písničky je to Jan Krůta.
3: Když se večer domů vrátili, táta, máma a syn, táta, máma a syn.
2: No a já se Jana Krůty ve středu zeptám, jak vznikla spolupráce s Václavem Neckářem a proč má třeba tuhle písničku spojenou s hotelovým pokojem. Startujeme o 11:30.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český Impuls.

0: Radio Český impuls, Vladě Roš s vámi za mikrofonem. Za malý moment pokračujeme, čeká nás třeba Pavel Bobek, Láska ze školních let. Budeme tady žít další českou písničkou, hrajeme vám hity let 60., 70. a 80. A dneska, co se týká počasí, bude převládat slunečno, během dne může být přechodně až oblačno, teploty okolo 29 stupňů.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Na Impulzu, na českém Impulzu vám hrajeme české písničky let 60., 70. i 80. Za malou chvíli Jiří Korn, jednou hůř, jednou líp, a taky chystáme nejnovější zprávy na 10.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Trefíte se?
3: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podnikne.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu. Věděl.

dnes přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos.

do kapslí jeden fant, ty grof a grant i přání pár, co nikdy.

0: Impuls. Zprávy v 10.
1: Dobrý den. Přerov i Vsetín se budí do tenisové soboty. České finále o titul z Wimbledonu můžou čeští fanoušci sledovat na velkoplošné LED obrazovce v Přerově v domovském městě Lindy-Noskové. Velkoplošné plátno chystají i v jejím rodném městě Vsetíně v Domě kultury. Nosková nastoupí v 17 hodin ve finále Wimbledonu proti Karolíně Muchové, rodačce z Olomouce. Primátor Přerova Petr Vrána zvedou restaurace U majáku v Bezručově ulici. V Praze nabídne tenisový přenos třeba restaurace a sportbar u Zábranských. Finále nabídne ale jen televizi, nikoliv na velkém plátně. Velmi pozorně bude v Londýně sledovat duel dvou Češek kolega Ivan Kytka. Nejen proto, že sám býval a dodnes je velmi slušným vyznavačem smečí, lobů a kraťasů. Pokračuje reportér Jan Čada.
2: Náš londýnský kolega Ivan Kytka vyhrál už v roce 1980 svůj první tenisový turnaj. To byl Brabec Cup ve Velké Hleceby. Teď hraje už jenom rekreačně a úžasné české finále v Londýně ho samozřejmě těší.
3: Úžasný úspěch českého ženského tenisu, české tenisové tradice, která vlastně je tady sahá zpět několik desítek let.
2: Ivan nabízí i pohled londýnských novinářských kolegů z prestižních médií.
3: Podobně to vnímají moji angličtí kolegové novináři, když jsem četl komentáře k těm včerejším úspěšným semifinále, tak byly plné chvály na to, jak se českému tenisu a české tenisové výchově daří.
2: Češky si rozdělili zhruba 150 milionů korun. Kytka dostal za vítězství na svém prvním turnaji řízek přes celý talíř s bramborovým salátem. Časy se maličko mění.
1: Požár rodinného domu v Poděbradech napáchal škodu za 4 miliony korun. Hořelo brzy ráno, požár už je uhašený a nikdo se nezranil. Příčinu plamenů vyšetřují hasiči. Inspekce a policie si posvítí na nákladňáky a autobusy. Během letních prázdnin mají naplánovaných 20 společných kontrol. Podle inspekce silniční dopravy je důvodem zvýšený provoz a snaha předejít vážným dopravním nehodám. Inspektoři budou hlídat také dodržování maximální povolené hmotnosti vozidel a jejich technický stav. Svět přišel o nejstarší koalu, uhynula v Japonsku a bylo jí 18 let, což odpovídá přibližně 90 lidským rokům. Samice jménem Nozomi zemřela na selhání trávicího traktu kvůli vysokému věku. Po smrti Nozomi je teď nejstarší koalou v zemi 12-letý samec Daiči. A dodám i počasí, čekáme dneska slunečno, jen přechodně mraky, teploty vyšplhají na 25 až 29 stupňů Celsia. Hezké dopoledne přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Hezké sobotní dopoledne, Vladě Roš s vámi zůstává a teď nabízím Petra Nováka, přátelství na Entou. Počítejte se mnou, než se dobereme nějaké konkrétní číslovce.

0: Užili jste si Český impuls, dnes pro vás opět otevřeme hudební kalendář, bude to v 15 hodin 30 minut. Náš kolega Zdeněk Sekanina se bude ptát Petra Kotvalda, jak vznikla jeho písnička Ukradnutě lásko. Máme Česko rádi, pořad, který nás dneska ve 14 hodin 30 minut vezme na Terezské údolí na Hané, to je odpolední čas, ale jinak už doslova za pár chvil. A poslouchejte taky Cestování s Jirkou Kolbabou, dneska ve 13 hodin a 30 minut pojedeme do Afriky, nebude to do Zimbabwe, jak zpívá kapela Jojo Band. Hezké dopoledne.
1: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: Naladili jste si český impuls, Vládě Jaroš za mikrofonem, za chvíli další české písničky, třeba Ruce vzhůru, Lásko vzdej se, ale předtím ještě vycestujeme a to tedy konkrétně vás vezmeme na procházku, na které budete sami. Jestli to tak máte rádi, tak tohle je ideální místo. Projdeme se Tereským údolím na Hané a podle které Teresky dostalo tohle údolí název, zjistíte hned.
1: Máme Česko rádi.
2: Kdo chce uniknout civilizaci, může si vybrat k výletu třeba Tereské údolí na Hané. A víc mi o něm poví Miroslav Tausik z Klubu českých turistů Praha. Vítejte na lince.
3: Dobrý den, Hanko, co byste ráda věděla?
2: Tak, nejdříve bychom měli údolí trošku popsat. Je to tedy údolí kolem potoka nebo spíš říčky Šumice, kde se líbí spoustě chráněných zvířat. A je to prima místo na vycházku. Ale co bych ráda věděla je, kde se vzal název Tereského údolí. To je po nějaké Teresce?
3: Prý ano. Pověst praví, že jakousi Terezu nespravedlivě věznili v tvrzi v Náměšti.
2: A teď k těm chráněným živočichům. Koho tady tichý návštěvník může spatřit?
3: Čolka nebo mloka, případně užovku. Z ptáků se v Tereském údolí k životu zalíbilo třeba víru velkému nebo ledňáčkovi, čápům a zaslechnete tu i datla. Kroužit nad údolím tu zase může jestřáb.
2: Narazíme v Tereském údolí také na nějaké památky.
3: No tak, žili tu naši předkové už v pravěku, takže tu jsou zbytky hradiště Rmís a také zbytky středověkého hradu. Ovšem se dočtete na zdejších tabulích naučné stezky.
2: Na tu se dostaneme buď z Náměště na Hané nebo z Laškova a vede poblíž i cyklostezka. A kdo už bude v Náměšti, ať se do itineráře přidá i prohlídku zdejšího barokního zámku se sbírkou kočárů olomouckých církevních hodnostářů. A nedaleké Drahanovice stojí zase za zastávku kvůli gotické černé věži. Anna Kracíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: hraje Český
1: Impuls.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Naladili jste si Rádio Český impuls. Za chviličku 11. hodina, ještě než se rozloučíme, mám pro vás další hudební dvojici a ta bude, panečku, skoro až vánoční, protože to jsou pohádkové písničky a ono, co si budeme povídat, Štědrý den, to znáte, uteče to jako voda. Ale pojďme se věnovat právě pohádkám a to tedy za chviličku na 7. lánu bude Helena Vondráčková zpívat a ještě připomeneme jednu pohádkovou písničku a to bude o princezně, která hráčkovala. Jiří Krampol by totiž dnes oslavil 88. narozeniny a byl jeden z těch, co chodili v kruhu s Honzou Čenským, Ivou Janžurovou a tedy Jiří Krampol zpívá královské reggae. To je naše hudební dvojice pohádkových písniček.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Hudební dvojice
3: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.
4: Někdo hráčí kráčet v brnění, má na něm rádoby erb. Když není urozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné erb.

0: rychle hraje Český impuls. Sák, sáno, knihách vázaných kůži. Sák, sáno, kouzel je víc než dost. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Na hobicím dál rostou křídla dravců, družstevním rolníkům touha moře plavců, na lásce té potvoře sebevědomí.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 11.
2: Dobré dopoledne. Pětimetrové plameny hořely v Českých Budějovicích. Na Zátkově nábřeží totiž chytla propojka plynu v zemi. Na místě se zranil jeden člověk. Hasiči ochlazují okolí. Na místě je plynárenská pohotovost. Hasiči zavřeli přívod plynu. V centru Prahy v noci pro změnu hořelo podkroví a střecha budovy ve Voršilské ulici. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu, po rychlé lokalizaci ho snížili. V budově se nikdo nenacházel, nebyla tedy nutná evakuace a nikdo se nezranil. Odložené dítě spustilo alarm v babyboxu v kolínské nemocnici. Ke schránce se v noci na dnešek seběhli zdravotníci a objevili malého chlapce. Měl na sobě modrobílé dupačky a dudlík. Ihned putoval na jednotku intenzivní péče, ale je v pořádku. Hoch dostal jméno Libor. V kolínské nemocnici je to páté odložené dítě. 5 lidí se zranilo při dopravní nehodě 2 osobních aut u Mírové na Karlovarsku. Hasiči museli jednoho člověka z havarovaného auta vyprostit. Na místo bylo ráno povolána i letecká záchranná služba. Na víc než 4 000 roste počet obětí 2 zemětřesení ve Venezuele. Další skoro 17 000 lidí otřesy zranili. Venezuelské úřady neuvádějí počet pohřešovaných. Podle odhadu OSN by ale mohl dosáhnout až 50 000. 2 zemětřesení o síle přes 7 stupňů nastala s odstupem 39 sekund a zasahla především sever Venezuely. Sportovní hřeb dneška je úplně jasný. České wimbledonské finále. Na trávě proti sobě se hrají historické tenisové utkání Karolína Muchová a Linda Nosková. Dvojnásobná vítězka wimbledonské 4 hry Barbora Strýcová nám řekla, že tohle fenomenální české finále je pro český tenis neuvěřitelný úspěch.
3: Protože poslední 4 roky vlastně byly 3 české hráčky, které vyhrály Wimbledon, což je jako neskutečný, a teď přibude další, takže vlastně naše země má být na co pyšná a dlouho pyšná, protože tohle je fakt jako historická věc, která si myslím, že opakuje po 40 letech, takže skvělý.
2: Wimbledonské finále mezi 2 Češkami začíná v 17 hodin. Přidám i počasí. Dneska čekáme slunečno, jen přechodně oblačno. Teploty vyšplhají mezi 25 a 29 stupňů Celsia. Hezký den přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Hezké dopoledne, 3 minuty po 11. hodině. Já jsem Ludvík Pospíšil, vybírám pro vás muziku. Tohle je Hana Zagorová, Proč nejsi větší?

bez tebe jsem přízrak pouhý, chybí mi Julia, ach, moje Julia, Julia. Horké hořená prstá, šeptá mi Julia,

0: Rádio Český impuls.
1: Sázím se, o co chcete, že na světě není více žen, co se rovnají mé dívce in. Dá mi voňavou pusu a já v okamžiku tom jsem přesvědčen, nemůže být nad krásnou N. Má bílou pleť jako sníh, za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš

zámek a spousta krásy a že jen dokud mám sluch úžasu časy a tak trápení mi vyřeší. Kdyby samotnou krásnou výlu z hor mi sem přivál fér.

0: Dopolední program Českého Impulzu za chvíli s naším letním kinem. Tentokrát bude zpívat Karel Gott písničku To musím zvládnout sám. Kvůli alkoholu bývají na svatbách největší trapasy. Snoubenci proto množství alkoholu často omezují. Nás by zajímalo, jste pro svatbu bez alkoholu? Ano nebo ne? Umíte si představit takovou veselku, kde nebude kapka něčeho tvrdšího? Budeme rádi, když budete hlasovat na Facebooku Českého Impulzu a nebo WhatsAppkou na čísle 734 787 981.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Celý den, tak to je program Českého impulzu, který posloucháte dnes v sobotu 11. července. Za chvíli po půl 12. Věra Špinerová, Stíny výsluní. Jiří Krampol by dnes oslavil 88. narozeniny. Představí se nám jako přeborník v Gum Game Plivingu. Bude to odpoledne ve 4:15. Připomínám, že od 4 hodin vysíláme to nejlepší z programu Alexandra Hemaly, tedy scénky a vtipy.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, opity stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Ivona Přenosilová dospívala na Českém impulzu. Hrajeme české písničky 60. až 80. let. Za chvíli 12. hodina, polední zprávy a právě teď Dalibor Janda uvádí Impulzovic krabičku. Je v ní skupina Modus a písnička Ty, já a můj brat.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard koupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si nakupte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 14. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Dalibor Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
4: Rok 1984 mám v paměti spojený s písní Ty, já a můj brat, kterou hrála slovenská skupina Modus. Já je beru jako jedny ze zakladatelů moderní slovenské pop music. V 70. letech to byla vedle Průdu první slovenská kapela, která dohnala rozvinutější českou scénu a za sebou tahla spoustu dalších talentů. Ty, já a můj brat je z roku 1984 a bubeník Modusu mi vyprávěl, že i prý Juraj Lehocký nechtěl zpívat, tak ji musel místo něj naspívat on sám. I když se ta píseň jmenuje Ty, já a můj brat, všichni znají jako Skléčka dotykou.

0: Ke písničky 60. až 80. let celý den.
1: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
2: Dobré poledne. Být manažerem státní firmy v Česku se vyplatí. Šéfové velkých státních a městských firm berou totiž často víc než nejvýš postavení politici. Generální ředitel pražských služeb Patrik Roman si přijde v průměru na 500 000 korun měsíčně. Ředitel největší zdravotní pojišťovny VZP Ivan Duškov na 355 tisíc hrubého. Premiér Andrej Babiš přitom pobírá necelých 309 tisíc a prezident Petr Pavel zhruba 383 tisíc. Vysoké výdělky ukazují údaje, které si od státních a městských firem vyžádali Novinky.cz i výroční zprávy firem. Pro srovnání, průměrná mzda v Česku je zhruba 50 tisíc korun. Dodat ale musíme, že 2/3 zaměstnanců na ni nedosáhnou. Hasiči ve Zlíně už mají v terénu jenom 6 jednotek, to je polovina proti jejich počtu v noci na dnešek. Hasiči stále chladí sutiny vyhořelé budovy. V někdejším baťovském továrním areálu pracují třetí den. Už večer taky hasiči zrušili štáb velitele zásahu. Ulice v blízkosti budovy zůstanou podle policie minimálně do pondělí pro veřejnost zavřené. Zákaz vstupu je vymezen páskami. Německá policie osvobodila rukojmí. Žena, kterou od večera držel muž v supermarketu na jihu Berlína, je tak po 11 hodinách volná. Pachatele zadržela speciální jednotka za použití taseru. Žena utrpěla šok a je v péči záchranářů. Rukojmí patrně pracovala v daném obchodu. Útok vyšetřuje policie. Zcela mimořádné odpoledne čeká fanoušky tenisu. V 17 hodin našeho času totiž začíná české finále ženské dvouhry ve Wimbledonu. Lindu Noskovou podpoří v souboji s Karolínou Muchovou přímo v hledišti otec Drahoš Nosek. Do Londýna se vydal dneska ráno. Pokračuje reportér Jan Čada.
3: Táta Drahoš Nosek z Velké Lhoty, mimochodem malé vesnice na Valašsku, kde Linda vyrůstala, je přímo stoicky klidný. Finále bere s nadhledem.
4: Jak se těším? No úplně normálně, protože si myslím, že to hlavní už odehrává. Že teď už je to jenom ta třešnička na dortu. Ten dort je upečený.
3: Co pak si tatínek mezi tenisovou i společenskou smetánku do Londýna oblékne?
4: Úplně normálně, ne? Něco slušivého, obyčejnou košili, kalhoty a poty, ne? To stačí, nestačí.
3: Nuže, vážený táto, jak ten zápas vaší dcery Lindy s Karolínou Muchovou dopadne?
4: Jak ten zápas dopadne, no tak ať to dopadne, jak chce, tak pro nás to bude vítězství České republiky.
3: Svatá slova.
2: A dodám ještě počasí. Zítra očekáváme na jihozápadě jasno až polojasno, jinde oblačno a místy déšť. Teploty vyšplhají mezi 25 a 29 stupňů Celsia. Dobré poledne přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Ať žije show, bude po poledních zprávách zpívat Lenka Filipová. Já jsem Ludvík Pospíšil a přeju vám krásnou sobotu.
6: Život

0: Tolik boxer Arnošt Pátek na Českém Impulzu. Jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Za chvíli si dopřejeme písničku z filmu Pupendo, bude to duet Petra Spáleného a Zdeňka Rytíře, Dítě štěstěny. No a jaké filmy, seriály a další pořady dnes večer dává Česká a další televize, tak to nám řekne Alexander Hemala v naší televizní chvilce přesně v 12:30.
1: Hudební kalendář Českého Impulzu.
2: Za každou písničkou se kromě autora hudby skrývá i dobrý textař. V případě téhle písničky je to Jan Krůta.
3: Když se večer domů vrátili, táta, máma a syn, táta, máma a syn.
2: No a já se Jana Krůty ve středu zeptám, jak vznikla spolupráce s Václavem Neckářem a proč má třeba tuhle písničku spojenou s hotelovým pokojem. Startujeme o 11:30.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života. Letní kino. Promítáme na rádiu Český Impuls.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, vede není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Poledne na Českém impulzu, prázdniny navrch. Za chvíli pro vás máme skupinu Kex, proč holky pláčou. Hrajeme české písničky celý den. A taky pro vás vybíráme písničky se čtyřmi koly do hudební dvojice, kterou nabídneme krátce po půl jedné. Teď už ale televizní večer a Saša.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Je to pár dnů, co se filmový svět rozjel do našeho největšího lázeňského města a ani jsme se nenadáli a dnes ve 20.05 už je tu zakončení tohoto svátku filmu. Marek Eben vás provede přímým přenosem závěrečného večera Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary 2026. A hned poté je to lyrický příběh, natočený podle stejnojmenné novely Bohumila Hrabala Postřižiny. Sled podivuhodných událostí, v jejich středu se pohybují půvabná paní správcová, její přepečlivý manžel a jeho hlučný bratr Pepin. Pane správče, musíte se víc snažit, zazní v 21.45 též na ČT1. Na šifru mistra Leonarda volně navazuje další sfilmované dílo Dana Browna Andělé a démoni. Po smrti papeže se blíží konkláve a iluminátoři unesli čtyři papežské kandidáty a hrozí zkázou církve. Naštěstí je tu Robert Langdon, aby pomocí symbolů nejhoršímu zabránil. Andělé a démoni 2020 televize Nova. Přeji hezký sobotní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: pak jí teď řekne, že jsem o ně stál.
1: Už jenom pár minut a bude to 13. hodina se zprávami, potom Lenka Haluzová. Já, Ludvík Pospíšil, se na vás budu těšit znovu zítra po 11. hodině. Teď ještě mám pro vás písničky se 4 koly v naší hudební dvojici. Nejdřív bude zpívat Naďa Urbánková, blondiáka s červenou bugatkou, no a potom přidáme Auťák na lásku, tedy Hanu Zagorovou, Petra Kotvalda a Standu Hluška. Tady na Českém impulzu. Naschledanou.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
4: Hudební dvojice
5: a neb ve dvou se to líp táhne.

jednou pro vždycky na tebe vtisk. Ovál dvou retů růžovejch, pro který si už párkrát lecos risk.

co nahřívaj značkovací plech. A boty máš rozervaný od kamenu a každý druhý

Větva v kotli údolí a kletba tichá mlhu proráží. Vzpomínka na ní srdci zabolí jako úsměv, co zbraně vyrábí.

na pažbě sčítáš, co v ruku, to 7 dnů zapadlej do prachu.

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls.

0: Dobré odpoledne. V Česku zesiluje sucho. Minimálně do poloviny příštího týdne totiž skoro nezaprší. Sucho se už projevuje na řekách, ale podle klimatologa Pavla Zahradnička se propíše taky třeba na menších výnosech plodin. Na Moravě aktuálně situace horší než v Čechách. Vzhledem k předpovědi se situace ještě zhorší. Nejbližších nejméně 5 dní by nemělo skoro vůbec pršet. Intenzivnější déšť by neměl přijít ani do konce příštího týdne. Řada evropských zemí mezitím bojuje s rozsáhlými požáry. Plameny v jeho španělské Andaluzii mají už 12 obětí. Více než 20 lidí se pohřešují. Se svou bilancí tak patří k vůbec nejtragičtějším požárům v historii Španělska. S plameny v uplynulém týdnu bojovali i hasiči ve Francii, Portugalsku, Chorvatsku a Albánii. Starší byty ve druhém čtvrtletí meziročně zdražily v průměru o 11%. Metr čtvereční tak stojí už přes 86 tisíc korun. Z největších sledovaných měst ceny nejvíc vzrostly v Ústí nad Labem, a to o 19%. Vyplývá to z analýzy platformy Valuo.cz. Podle té zájem po starších bytech zvyšuje jejich cenová dostupnost oproti dražším novostavbám a zájem investorů. V Praze, kde je bydlení nejdražší v celé republice, se metr čtvereční ve starším bytě prodával za 159 tisíc korun. To bylo meziročně o 9% víc. Karlovarská městská policie hlásí během filmového festivalu víc zásahů. Zatímco večer řeší rušení nočního klidu a opilce na kolonádě, během dne strážníky zaměstnává hlavně špatné parkování a někdy i pohozené injekční stříkačky. Pokračuje reportér Dušan Valenta.
1: Služby jsou intenzivnější, pestřejší a rozhodně náročnější. Tak popisují festival sami strážníci. Hodně přitom pomáhá takzvaná kamerová věž. Je to mobilní zařízení, které na dálku sleduje určité místo a upozorní na podezřelou situaci. Všechno pak řeší hlídky v ulicích. Napilno mají také v operačním středisku, kde odbavují telefonáty, upozorňující třeba i na poškozená víka u kanálu nebo přibývající grafity.
0: No a Karlovarský filmový festival dneska rozdá ceny. Na slavnostním zakončení pořadatelé předají křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii, a to francouzské herečce Juliette Binocheové. Cenu prezidenta převezme Magda Vašáriová. Mega úspěch českého tenisu stvrdí odpolední wimbledonské finále. Na legendárním travnatém povrchu proti sobě nastoupí 21-letá Linda Nosková a 29-letá Karolína Muchová, tedy dvě Češky. České finále ve Wimbledonu vypukne v 17 hodin. A dodám i počasí. Zítra naměříme až 29. Na jihozápadě čekáme jasno až polojasno, jinde oblačno a místy déšť. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Pěknou sobotu vám přeju, zprávy ve 13 hodin jsou za námi, s vámi je Lenka Haluzová. No a následující hodinu nám otevře Petra Janů písničkou Ještě se nesměj. Ať se vám hezky poslouchá.

0: písnička Já na to mám právě dozněla. Přeju vám krásnou červencovou sobotu. Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za chvíli s cestovatelem Jirkou Kolbabou se vypravíme do Afriky. Obyvatelé Afriky pijou vodu z řeky Niger. Vyzkoušel si to i náš cestovatel? No, poví to za chvíli. A předtím stihneme ještě několik písniček. Třeba písničku z našeho letního kina. Bude z filmu Rebelové, zazní Pátá, zpívá Helena Vondráčková.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič.

0: čerpadlo, diferenciál, sytič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, křídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy přikruty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smyk, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Když nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při směku, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa.
1: Přeju vám krásnou sobotu s datem 11. července. Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. My vám hrajeme ty nejkrásnější české a slovenské písničky z 60. až 80. let. V následujícím hudebním bloku se můžete těšit třeba na Janu Kratochvíl s písničkou Publikum tvé jsem já, ale předtím vyrážíme do světa. Cestovatel Jirka Kolbaba nám představuje africkou řeku Niger.
2: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
3: Mluvili jsme o tom, že ta řeka je zdrojem obživy z hlediska rybolovů pro místní lidi. Oni řeku Niger využívají i pro pitnou vodu?
4: Pochopitelně. Oni tím zavlažují svá políčka, oni perou v tom své oblečení, také v tom různě koupou, anebo tam napájí svůj dobytek a domestikovaná zvířata a také to úplně normálně pijí. Já jsem to viděl mnoho
3: bez čištění, bez filtrace.
4: Bez čištění. A ona je třeba na jaře, já jsem tam plul na jaře, ona je ještě znečištěná větrem, který fouká ze Sahary a ten písek vlastně se tam fouká, ten vítr se jmenuje Harmatana, unáší ten prach a ten písek, ten padá do té vody a ta voda je opravdu kalná, je úplně hnědá. Oni to normálně běžně bez převaření pijí, my bychom pochopitelně v zápětí měli velké problémy nebo bychom umřeli. Pro ně je to naprostý standard, oni nemají často přístup k čisté pitné vodě. To je bohužel specifikum této části Afriky.
3: Africký veletok Niger, naše dnešní téma. Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas, spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

0: Šel jsem světem
1: podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak zdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění.

hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrousil.

0: krásné sobotní odpoledne. Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Pokračuje naše víkendové hlasování. Kvůli alkoholu bývají na svatbách největší trapasy. Snoubenci proto množství alkoholu často omezují. Jste vy pro svatbu úplně bez alkoholu? Hlasujte v naší anketě na Facebooku na adrese www.facebook.com/Český impuls anebo WhatsAppkou na čísle 734 787 981. Za chvíli bude 14 hodin, do zpráv v celou určitě pustím hudební dvojici. Budou to tentokrát písničky, které zpívají zlatí slavíci z roku 1986. Jedním z nich je Dalibor Janda, Žít jako kaskadér, a potom Iveta Bartošová spolu s Petrem Sepešim a jejich Červenám. Hezký poslech.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
3: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
4: Hudební dvojice
5: a Aneb Vrána k vráně sedá.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Dobré odpoledne. Nová pravidla přinesla rekordní počet úředních změn pohlaví. Za poslední rok si v Česku změnilo pohlaví v dokladech skoro 1400 lidí. To je podle dat ministerstva vnitra víc než za předchozích 9 let dohromady. Počet výrazně vzrostl po loňském 1. červenci, kdy pro úřední změnu pohlaví přestala být podmínkou kastrace nebo hormonální léčba. Nově stačí potvrzení sexuologa. Nová pravidla navázala na rozhodnutí ústavního soudu, který zrušil povinnou operaci jako nepřiměřený zásah do tělesné integrity. Při zahoření plynu v Českých Budějovicích se popálil dělník. Zhruba 45-letý muž má poraněnou ruku, hlavu a obličej. Na Zátkově nábřeží totiž ráno hořela propojka plynu v zemi. Policisté a hasiči uzavřeli okolí a evakuovali dva domy. Ze země šlehaly až 5-metrové plameny. Pohraniční obec Potůčky na Karlovarsku má staronové lesní koupaliště. Obnovili ho místní nadšenci ve spolupráci s radnicí po 80 letech od jeho zániku. Velmi spokojený je i starosta Potůčku Vlastimil Ondra.
2: Mám z toho i vnitřně radost, že tenhle odlehlej kout v podstatě bývalé osady Bretmíl, nyní Pila, tak prostě, že se tam podařilo trošku oživit a pro návštěvníky teda zrealizovat opravdu příjemné místečko v Krušných horách.
1: Tolik starosta obce Potůčky na hranici s Německem Vlastimil Ondra. D10 se uzavře. Kvůli bourání lávky pro pěší ve Staré Boleslavi bude od 7 večer oboustranně přerušený provoz na dálnici mezi exity číslo 10 a 14. Demolice by měla začít mezi 21. a 22. hodinou. Obnovení provozu je plánované zítra kolem 9 ráno. Řidiči pojedou při uzavírce po objížďkách. Na Čínu se žene tajfun Bavi. Čínské úřady evakuovaly více než 900 tisíc lidí. Tajfun totiž podle předpovědi zítra zasáhne východočínské město Wenchou s 10 miliony obyvatel. Už předtím Bavi přinesl vydatné deště a silný vítr na japonské souostroví Sakishima a minul sever Tajvanu, kde úřady taky preventivně evakuovaly 100 tisíce obyvatel. Letošní Wimbledon vyhraje Češka, jde jen o to, která. První české grandslamové finále v historii totiž od 17 hodin obstarají na londýnské trávě v All England Clubu Linda Nosková a Karolína Muchová. Obě usilují o první grandslamový titul. A dodám ještě předpověď počasí. Zítra naměříme 25 až 29 stupňů a na jihozápadě bude jasno až polojasno, jinde oblačno, místy s deštěm. Pěkné odpoledne přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: To byly zprávy ve 14 hodin. Děkujeme do redakce zpravodajství. Celým odpolednem vás dneska provází Lenka Haluzová. A teď je vám bude zpívat Petr Rezek písničku Tulák pohvěd.

0: Jitka Zelenková právě dospívala na Českém impulzu písničku Když se narodíme. Já vám přeju krásné sobotní odpoledne. Za chviličku už nás čeká pořad Máme Česko rádi. Projdeme se Terezským údolím na Hané, podle které Terezky dostalo název, tak to se dozvíte už za chviličku v našem turistickém okénku. Ale ještě předtím pustím třeba písničku Život je bílý dům od Karla Gotta, což je mimochodem písnička z našeho letního kina. My vám celé léto hrajeme na Českém impulzu písničky z českých filmů, seriálů nebo pohádek. Tak tahle, což předpokládám, že všichni víte, je z filmového muzikálu Starci na chmelu. Hezký poslech.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Pěkné sobotní červencové odpoledne vám přeju. Budeme si hrát další krásné písničky z 60. až 80. let. Zazní třeba Létající čestmír od Michala Davida, ale teď už pořád máme Česko rádi. Máte rádi procházky, na kterých budete pokud možno úplně sami? No tak tady je jeden tip od Hany Kracíkové.
1: Máme Česko rádi.
2: Kdo chce uniknout civilizaci, může si vybrat k výletu třeba Tereské údolí na Hané. A víc mi o něm poví Miroslav Tausik z Klubu českých turistů Praha. Vítejte na lince.
3: Dobrý den, Hanko, co byste ráda věděla?
2: Tak, nejdříve bychom měli údolí trošku popsat. Je to tedy údolí kolem potoka nebo spíš říčky Šumice, kde se líbí spoustě chráněných zvířat. A je to prima místo na vycházku. Ale co bych ráda věděla je, kde se vzal název Tereského údolí. To je po nějaké Teresce?
3: Prý ano. Pověst praví, že jakousi Terezu nespravedlivě věznili v tvrzi v Náměšti.
2: A teď k těm chráněným živočichům. Koho tady tichý návštěvník může spatřit?
3: Čolka nebo mloka, případně užovku. Z ptáků se v Tereském údolí k životu zalíbilo třeba víru velkému nebo ledňáčkovi, čápům a zaslechnete tu i datla. Kroužit nad údolím tu zase může jestřáb.
2: Narazíme v Tereském údolí také na nějaké památky.
3: No tak, žili tu naši předkové už v pravěku, takže tu jsou zbytky hradiště Rmís a také zbytky středověkého hradu. Ovšem se dočtete na zdejších tabulích naučné stezky.
2: Na tu se dostaneme buď z Náměště na Hané nebo z Laškova a vede poblíž i cyklostezka. A kdo už bude v Náměšti, ať si do itineráře přidá i prohlídku zdejšího barokního zámku se sbírkou kočárů olomouckých církevních hodnostářů. A nedaleké Drahanovice stojí zase za zastávku kvůli gotické černé věži. Hana Kracíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Krásné sobotní odpoledne na rádiu Český impuls. Právě skupina Olympic dohrála písničku Agáta. Za pár chvil už budou 3 odpoledne, ale před zprávami v celou si určitě zahrajeme impulzovic krabičku. Postará se o ní Petra Janů a vybrala si píseň Ten vůz už jel. Zpívá Marie Rotrová. Já přeju příjemný poslech.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní set 3 pánských triček Mustang se slevou 20% za 688 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Petra Janů uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
4: Někdy si myslím, že Marie Rotrová umí zaspívat skoro všechno. Pop, rock, černý soul a dokonce i šanzon. Píseň Ten vůz už jel je mu docela blízko. Pro mě je Marie Rotrová symbolem 2. hlavního města české populární hudby a tím je od 60. let Ostrava. Vedle ní nám dala Věru Špinarovou, Hanku Zagorovou, Heidi, Tanju nebo v posledních letech Buty nebo Richarda Krajča. A to jsem určitě na řadu dalších zapomněla. Takže písničku Ten vůz už jel jsem vybrala nejen jako poklonu Marie Rotrové, ale všem těm Ostravákům, kteří se podíleli a podílejí na specifické tváři české populární hudby.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na internetu.
2: Jste připravena, slečno?
3: Ano, maestro.
2: Soustřeďte se. Uvolnit a nežně.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení, někdo do písku poskládá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
3: Hezký den. Za útok na učitelku padla 2,5letá podmínka. Krajský soud v Hradci Králové tak potrestal mladistvého chovance dětského domova v Chrastavě na Liberecku. Odsouzený má učitelce zaplatit i odškodné 50 tisíc korun. O rozsudku informovala televize Prima. Mladiství ženu napadly ještě se dvěma nezletilými. Ti pro svůj věk do 15 let nemůžou být stíhaní. Hasiči ve Zlíně dál chladí trosky vyhořelé budovy. V někdejším baťovském továrním areálu v tuto chvíli zůstává 6 jednotek, tedy polovina proti jejich

0: počtu v noci na dnešek. Z místa dál stoupá dým, který jde cítit v okolí požářiště. Lokalita je stále ohraničená páskami a střeží ji policisté. Policie požár prověřuje pro podezření ze spáchání obecného ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi hrozí až 5 let vězení. Ostravští celníci zastavili na dálnici u Přerova kamion se 16 tunami nelegálního tabáku. Při kontrole zjistili nesrovnalosti v přepravních dokladech. Předběžný únik na spotřební dani přesahuje 59 milionů korun.
1: Nákladní vůz řídil polský řidič, který doklady k přepravovanému nákladu sice předložil, údaje ale byly nesprávné a neúplné. Údajným příjemcem zásilky měla být česká obchodní společnost, jejíž daňové identifikační číslo už ale není platné. A následným prověřováním se navíc zjistilo, že firma už několik let nekomunikuje s českými úřady. Celníci proto dospěli k názoru, že byl surový tabák přepravován v rozporu se zákonem. Eva Panošová, Rádio Impuls, Přerovsko.
0: Od 5 odpoledne nás čeká české wimbledonské finále. 21letá Linda Nosková se postaví 29leté Karolíně Muchové. Čistě české finále je unikát. Není to ale poprvé, co proti sobě v grandslamovém finále stály české krajanky. Vždy v nich figurovala legendární tenistka Martina Navrátilová, která už ale nastupovala pod americkou vlajkou. Ve 3 finálových zápasech se utkala s Hanou Mandlíkovou a v jednom s Helenou Sukovou. Zítra bude na jihozápadě ještě slunečno, jinde oblačno, místy s deštěm a s teplotami kolem 27 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Krásnou sobotu vám přeju, zprávy v 15 hodin právě skončily. Před námi je další hodina plná pěkných písniček z 60. až 80. let. Jako první zazní první polibek od skupiny Brutus. Já jsem Lenka Haluzová, jsem s vámi celé odpoledne. Příjemný poslední.

0: Moje díky patří vám, právě dospíval Petr Rezek. Já vám přeju krásné sobotní odpoledne. Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za pár chvil vás čeká hudební kalendář. Tentokrát bude o písničce Ukradnu tě, lásko, od Petra Kotvalda. Ještě předtím si ale užijte další písničku z našeho letního kina, tentokrát z filmu Kamarád do deště. Bude to Dáviber od Sagvana Tofiho.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová pečeně kilo a Madeta jeho české mléko polotučné za 8,90 do 14. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Krásné sobotní odpoledne přeju, ladíte Český impuls, rádio pro radost ze života. Je nejvyšší čas na hudební kalendář. Teď budeme svědky krádeže. V roli pachatele zpěvák Petr Kotwald. Na zásadní písničku Petrovy kariéry se ptá expert na české písničky Zdeněk Sekanina.
1: Hudební kalendář Českého impulsu.
2: Pojďte se trochu, Petře, lásky plně vyznat k písničce Ukradnu tě má lásko.
3: To je strašně hezký song, strašně krásná písnička. Je napsaný tenkrát pro mě Vládě Štajdl a byla to v podstatě v uvozovkách taková trošku úlitba. Já jsem tenkrát toužil vydat svoje první solový album a nicméně já jsem tehdy oslovil Vláďu Štajdla s tím, že by bylo fajn, protože tam samozřejmě díky tomu, že uměl pozici a že to byl nejvyšší spolupracovník Legota, tak v podstatě mi jakoby prošlapal cestičku na tom suprafonu a já jsem to album teda natočil a natočil jsem ho u něj ve studiu, což bylo tenkrát, to byl takový jako malý zázrak, protože měl v podstatě tenkrát kontakty a jezdil do zahraničí a na západ, tak měl perfektně vybavený studio v Ivanech a já jsem vlastně měl šanci s tom jeho ivanským studiu tohle album natočit. Tím se taky trošku vlastně odlišovalo a bylo jiný. Ale samozřejmě jsme si řekli, že já natočím nějaký song, pokud bude mít nějaký nápad. A on přišel s písničkou Ukradnu tě lásko.
2: Vy jste k tomu tehdy i natočili zajímavý videoklip, tuším v bance, bylo to tam, že?
3: Jedný z nejkrásnějších bankovních budov v Praze a samozřejmě jsme ji natáčeli s takovým tím příběhem na pozadí, že fakt tu banku vykrás, tam je krásná dívčina a tu rádu z té banky odvíst a unesují. A vlastně dneska by se nám to absolutně nepodařilo, protože já si pamatuju, že jsem fakticky tenkrát lítal s nějakou maskou a snad nějakou zbraní v ruce a skákal jsem z jednoho místa na druhý a přes jsem se různě vyrožoval v té bance a to si myslím, že už by dneska samozřejmě vůbec nebylo možné, takže tahle písnička ve mně evokuje tyhle ty myšlenky na to natáčení nebo ty vzpomínky na to natáčení toho klipu.
2: Tak teď si půjdeme ukrást trochu přízně posluchačů Rádia Český impuls písničkou s Petrem Kotwaldem Ukradnu tě má lásko.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sen se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Na rádiu Český impuls právě Michal David dospíval svůj balčík pro mámu. Za několik málo minut odbije 16. hodina, ale do zpráv v celou ještě čas máme. Čeká nás hudební dvojice a budou to pohádkové písničky. Zazní Na sedmém lánu od Heleny Vondráčkové a jako první královské reggae zpívají Jiří Krampol, Iva Janžurová a Jan Čenský. Jiří Krampol by dnes oslavil 88. narozeniny.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
3: V Jesku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Hudební dvojice
5: Anet, co mají písničky společného?
6: Někdy do háčí kráčet brnění, má na něm rádoby arp. Když není urozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné R, tak ten si říká o malheur. Moudrý král princeznin bratranec, když dával svých pět dcer, řek to dál nesnesu a prchnul do lesu, žádný ženich nemá R, kdo nemá R, ztrácí charakter.

Chtěl bych poděkovat docentovi z Fritku, že 30 korun zhrabnul za jednu radu, že bezvadně mi pomohl, co se týče krtku. Do dneška jich mám plnou zahradu, karamba. Předloni jsem tvrdil brávkovi do oči, že mu dám kobzoli denně 4 hrnce. Ta svině už se ku mě slušně před ke mně otočí, to z celé sadby vylezly mi akorát krtince, karamba. Onehdy jsem dostal

puda patří tému, kdo na ní pracuje, karamba. Chtěl bych touto cestou vřele poděkovat, pane docent Fritku, ale čert vás vem. A těch 30 korun si dejte zaramovat v rámci dobrých vztahů se sodružským pozdravem, karamba.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Hezký den. Už za hodinu začíná finále ženské dvouhry ve Wimbledonu. Lindu Noskovou podpoří v souboji s Karolínou Muchovou přímo v hledišti otec Drahoš Nosek.
2: Táta Drahoš Nosek z Velké Lhoty, mimochodem malé vesnice na Valašsku, kde Linda vyrůstala, je přímo stoicky klidný. Finále bere s nadhledem.
3: Jak se těším? No úplně normálně, protože si myslím, že to hlavní už odehrává. Že teď už je to jenom ta třešnička na dortu. Ten dort je upečený.
2: Co pak si tatínek mezi tenisovou i společenskou smetánku do Londýna oblékne?
3: Úplně normálně, ne? Něco slušivého, obyčejnou košili, kalhoty a poty, ne? To stačí, nestačí.
2: Nuže, vážený táto, jak ten zápas vaší dcery Lindy s Karolínou Muchovou dopadne?
3: Jak ten zápas dopadne, no tak ať to dopadne, jak chce, tak pro nás to bude vítězství České republiky.
2: Svatá slova. Jan Čada, Rádio Impuls.
1: Hasiči ve Zlíně třetím dnem zasahují u požáru budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Na místě zůstává už jen 6 jednotek. Moravskoslezský kraj podpoří projekty zaměřené na výsadbu zeleně, zadržování dešťové vody nebo úpravy, které pomáhají zmírňovat přehřívání areálů. Sochy u pražského Rudolfina, které poškodil vandal, jsou opravené, jak uvedl server Novinky.cz.

0: Francie zažívá mimořádně silný začátek sezóny letních požárů. Od začátku roku lesní požáry v zemi zničily už přes 25 000 hektarů půdy. Pro představu jde přibližně o velikost Prahy. Je to víc než dvojnásobek ve srovnání se stejným obdobím v loni. Francie navíc v těchto dnech zažívá další vlnu veder. Podle meteorologické služby Meteo France na celém evropském území panuje pro dnešek nějaký stupeň výstrahy před vedrem. V Paříži a v části západní Francie pak ten nejvyšší. V neděli nás na jihozápadě čeká slunečno s teplotami 24 až 29 stupňů, na severovýchodě pak oblačno s deštěm a s teplotami kolem 21. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: To byly zprávy v celou, jsou 3 minuty po 4. odpolední a i po 16. hodině s vámi zůstává Lenka Haluzová. Budeme si hrát pro radost ze života ty největší hity 60. až 80. let hned na úvod Marcela Holanová a Žárlím.

0: Krásné sobotní odpoledne na Českém impulzu právě Robert Křesťan spolu s Poutníky dospívali písničku Panenka. V následujícím hudebním bloku se můžete těšit třeba na Přestáváš snít od skupiny Turbo. Ale teď mám pro vás scénku. Jiří Krampol by dnes oslavil 88. narozeniny a Miloslav Šimek pana Jiřího vyspovídal, co by našeho přeborníka v Gum Game Plivingu.
1: Tak mi dovolte, abych vám představil vynikajícího sportovce. Je to reprezentant u nás dosud málo známého sportu, Gum Game Plivingu, tedy plivání žvíkací gumy na dálku. Ano, je to přímo neplivající kapitán, inženýr Václav Keňoš. Dobrý večer, Václave. Václave, jak dlouho už závodně pliveš?
2: No, asi takhle. Já plivu závodně již 9. rok, ale v současné době pro vážné zranění jazyku jsem s aktivní činností musel přestat. Ale věřím, alespoň podle slov našeho sportovního lékaře, doktora Evina Fialy, že se během příštího měsíce k aktivnímu plivání vrátím a proplivu se zpět mezi naší elitu.
1: No jistě, budeme ti držet palce, Václav, ale řekni nám, jak vlastně k tvému zranění došlo?
2: No asi takhle. Při přípravě přeboru v Příbrami jsem přetáhl nápsah.
1: Počkej, tomu vůbec nerozumím.
2: No, že při přípravě přeboru v Příbrami jsem přetáhl nápsah a jazyk doletl dál než guma.
1: No, tak teď tomu rozumím. Hlavně, že se jazyk našel a že je zase na svém místě. Václave, ty jsi taky trenérem a neplivajícím kapitánem ženského družstva. Řekni nám upřímně, je nějaký podstatný rozdíl mezi mužským pliváním a ženským pliváním?
2: No asi takhle. Čím je závodnice jako žena vyspělejší, tím více handicapován. Protože když stojí za odplivovací čajou, nesmí přečuhovat. Tím se jí totiž logicky zkracuje délka doplivu.
1: Aha. Na Václave, co se stane, když přeci jenom taková vyspělejší soudružka přečuhuje?
2: No, když taková vyspělejší soudružka přečuhuje, tak rozhodčí soudružku zatlačují.
1: A soudružka?
2: Přečuhuje.
1: Ano. A rozhodčí zase zatlačují. Ano. Chápu, dělají to rádi, protože ne, je to zadarmo. Václave, ty jsi nám nečekaně v minulém roce na mistrovství světa vyplivil stříbro. No ne, Václave, skromno stranou, to je úžasný výkon. Co borci z ostatních zemí?
2: Vlastně takhle, proplivat se mezi světovou elitu je skutečně velice těžké. Současný mistr světa, eskimácký borec, vejky plivuje, je skutečně světová jednička.
1: A čím myslíš, že je to způsobeno?
2: Tak já bych řekl, jednak tím, že plivuja žije v zemi věčného ledu, takže má možnost plivat prakticky na všechno, ale hlavně tím, že má šťastně narostlou hubu.
1: Jak šťastně?
2: Tak. Jako lauf.
1: Myslíš jako hlaveň? No. A dá se nějak tento přirozený náskok plivuj dohonit?
2: No já bych řekl, že dá. Já osobně každý den po tréninku, když přijdu domů, tak si na 2, někdy na 4 hodiny natahuji hubu na kopyto.
1: A to přinese výsledky, zatím se mi zdá, že si kopyto nasazuješ obráceně. Václave, co je pro borce Gum Game Plivingu vůbec nejdůležitější?
2: Bezvětří a dobrá guma.
1: Tak bezvětří jistě máme, ale s kvalitní gumou budou někdy trošku drobné potíže. Jakou gumu používáš při závodech a jakou při tréninku?
2: No asi takhle. Já jsem začal plivat s americkými gumama a v současné době plivu s holandskýma gumami. Ale při vlastním tréninku ve vrcholovém středisku gumu nepoužíváme, používáme náhradní střelivo.
1: Náhradní střelivo, asi kvůli úspoře, že?
2: No asi takhle, ano.
1: A Václave, o jaké náhradní střelivo se tedy jedná?
2: Tak zkoušeli jsme všechno možné, co příroda dá. Šípky, trnky, bukvice, ale nakonec vítězili kozí bobky.
1: To je trošku překvapení, to je dokonce šokující. Co tomu říkali závodníci, nereptali?
2: No nejprve mektali, ale po schůzi pochopili situaci, bobky odhlasovali a trénují s nimi rádi.
1: Děkuji ti za rozhovor.
3: Hudební kalendář Českého impulzu. Za každou písničkou se kromě autora hudby skrývá i dobrý textař. V případě téhle písničky je to Jan Krůta.
4: Když se večer domů vrátili, táta, máma a syn, táta, máma a syn.
3: No a já se Jana Krůty ve středu zeptám, jak vznikla spolupráce s Václavem Neckářem a proč má třeba tuhle písničku spojenou s hotelovým pokojem. Startujeme o 11:30.
5: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard koupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si nakupte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 14. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Krásné sobotní odpoledne vám přeju. Za pár chvil se budeme zase smát, a to s hercem Vladimírem Menšíkem, zavzpomíná na maminku. Ale ještě předtím pár písniček, zazní třeba Hej pane disc jockey od skupiny Balet.
1: Český impuls, rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Jinak to nejde právě dospívala Hana Zagorová, Petr Kotwald a Standa Hložek. Do zpráv v celou zazní třeba ještě Amor Magor od Lucie Bílé, ale teď už je na českém Impulzu slibovaná scénka. Používat bychom měli jen taková cizí slova, která bezpečně známe. Jinak to může být pěkně nebezpečné. Zkušenost s tím udělal i Vladimír Menšík.
1: Aminka, do dneška říká sem, když to sem již šemis. Můžete jí cokoliv poučovat, my jedeme a tam najednou maminka pá, to je krásný most, takovej jsem ještě neviděla. A maminko, to není most, ale to je nosná konstrukce pro zemní plyn. A maminka povídá, stejně takový most jsem ale ještě neviděla. Nic ji nepohne. Tatínek, když byl za prací ve Francii, tak přivezl tu starožárny kamna. No to byla fantazie, to byla vlastně moje první v televíze. Tam v té slídě, jak to tam pořád hořelo a tak dál, protože to si všimněte, to jsou dva živly, do kterých můžete do nekonečna koukat. To je oheň a voda, plynoucí voda. A já jsem koukal prostě a tak dál, jenže my jsme se potom přestěhovali a tam bylo ústřední topení v Brně, měli jsme byt v továrně. No a teď co s těma kamnama, ale pak jsme je milovali, to byl jediný náš takový cennější kousek majetku. Tak jsme měli v rohu, ale pak jsme se jako rodina rozrůstali, ty kamna tam překáželi a tak maminka dala takový inzerát do mlíkárny, že prodá staložárny americký vysoce chromovaný kamna. A přišla zájemkyně, moc se jí to líbilo, cena se jí zdála příliš vysoká, ale maminka povídá, paní, to ne, kdybychom vám prodávali kamna, kdybychom vám prodávali srdce. Teď my jsme s tím teď to popisovala, že se ušetří za elektriku, že všichni koukají prostě do kameny, jenom tohle, nečte se v těch rodinách a to a tak dále. A ta paní potom povídá, a jak co to vytopí, maminka povídá, celý dům vám to vytopí. Nechte otevřený prostě, pokud to všem nemáte nějaký velký nároky na teplo, nechte otevřený, všude povídá. To není popel, to je pudr, co z toho padá, kamna jsou to násypný, tam jenom prostě přiložitě ze zhora, nikdy to nevyhasne a ona povídá, a čím tam topíte, maminka pána, no, tak my topíme koksem, ovšem, chcete-li se paní opravdu ohřát, tak si tam zatopte ekrazitem. Ta paní pohá, paní Menšíková, ekrazitem, maminka pohá, vítať je, tak nepovídá, mi do toho netáhej, maminko. A když paní odešla pohá, jestli je ta paní jako ty, maminko, tak se pěkně ohřejou, ale v nebi, maminka pohá, no lid přece on pohá, antracit, ne, ekrazitem.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: Trefíte se?
4: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.

sad. Nechtěj mi lásku brát.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Hezký den. Hřeb dnešního dne je jasný. České wimbledonské finále. Na trávě proti sobě právě teď nastupují Karolína Muchová a Linda Nosková. Dvojnásobná vítězka wimbledonské čtyřhry Barbora Strýcová nám řekla, že tohle fenomenální české finále na Wimbledonu je pro český tenis neuvěřitelným úspěchem.
2: Protože poslední čtyři roky vlastně byly tři české hráčky, které vyhrály Wimbledon, což je jako neskutečný, a teď přibude další, takže vlastně naše země má být na co pyšná a dlouho pyšná, protože tohle je fakt jako historická věc, která si myslím, že opakuje po 40 letech, takže skvělý.
1: Wimbledonské finále mezi dvěma českými tenistkami právě začíná. Hasiči mají na místě obřího požáru ve Zlíně pracovní víkend. Jejich počty se ale podstatně snížily.
3: Plné práci je dronová služba. Ta monitoruje místo požáru, který vypukl s nebývalou intenzitou ve čtvrtek ráno a zcela zdevastoval 34. budovu zlínského průmyslového areálu. Na místě střeží případná skrytá ohniska 6 jednotek. Hasiči v sobotu i v neděli mimo jiné zalévají horkou suť, která ještě zdaleka nevychladla. Až na jednu jsou od rána zpřístupněny okolní budovy. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlín.
1: Německá policie vyšetřuje sabotáž na železnici. Trať mezi Düsseldorfem a Kolínem nad Rýnem je od včera zavřená po požáru. K možnému záškodnictví se přihlásila krajně levicová organizace Commando Angry Birds. V dopise úřadům to zdůvodnila potřebou zastavit masové umírání způsobené technologickou eskalací. Zatím není jasné, kdy se vlaky po trati na západě Německa opět rozjedou. Nevšední suvenýr z mistrovství světa si můžou pořídit fotbaloví fanoušci. FIFA jim na svém webu nabízí trávník z MetLife stadionu v New Jersey. Právě tam příští neděli 19. července šampionát vyvrcholí. Pažit se bude prodávat ve čtyřech kategoriích. Nejlevnější vyjde na v přepočtu 9,5 tisíce korun, nejdražší pak navíc než 63,5 tisíce. Trávník se bude distribuovat po finále a k dispozici bude pouze v USA a v Evropě. Neděle bude slunečná, místy oblačná s deštěm. Tam, kde bude nebe pod mrakem, čekáme teploty kolem 23 stupňů, jinak se oteplí až na 29. Tolik zprávy a Jiří.

0: Jana Součková.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Jsou 3 minuty po 17. hodině na Českém impulzu. Právě skončily zprávy. S vámi zůstává Lenka Haluzová. Přeju vám krásnou sobotu s datem 11.

0: Ivan Mládek spolu s Evou Janouškovou právě dospívali písničku Neopatrný křeček. To je mimochodem u nás doma teď absolutní hit. Přeju vám krásné sobotní odpoledne. Pokud byste se večer rádi podívali na něco pěkného v televizi, ale nechce se vám probírat programem, tak vydržte. Saša Hemala se za chvíli přihlásí a poví vám svoje tipy. Ještě předtím si ale ještě zahrajeme. Těšit se můžete třeba na Jitku Zelenkovou a máme si co říct.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová pečeně kilo a Madeta jeho české mléko polotučné za 8,90 do 14. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Krásné sobotní odpoledne s datem 11. července vám přeju z Českého impulzu. Pořád vám hrajeme jenom to nejlepší, co máme z české a slovenské muziky let 60. až 80. Těšit se můžete třeba na písničku Pár slov, pár kroků, pár gest od Marie Rotrové a Karla Černocha. Ale teď už se s přáním hezké soboty předává Alexandr Hemala a ten pro vás má televizními tipy na to nejlepší, co vás čeká večer v televizním vysílání.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Je to pár dnů, co se filmový svět rozjel do našeho největšího lázeňského města a ani jsme se nenadáli a dnes ve 20.05 už je tu zakončení tohoto svátku filmu. Marek Eben vás provede přímým přenosem závěrečného večera Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary 2026. A hned poté je to lyrický příběh, natočený podle stejnojmenné novely Bohumila Hrabala Postřižiny. Sled podivuhodných událostí, v jejich středu se pohybují půvabná paní správcová, její přepečlivý manžel a jeho hlučný bratr Pepin. Pane správče, musíte se víc snažit, zazní v 21.45 též na ČT1. Na šifru mistra Leonarda volně navazuje další sfilmované dílo Dana Brauna Andělé a démoni. Po smrti papeže se blíží konkláve a iluminátoři unesli 4 papežské kandidáty a hrozí zkázou církve. Naštěstí je tu Robert Langdon, aby pomocí symbolů nejhoršímu zabránil. Andělé a démoni 2020 televize Nova. Přeji hezký sobotní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: písnička Miss Moskva od Jiřího Korna. Nám se blíží konec 17. hodiny, ale do zpráv v celou si ještě něco pěkného zahrajeme. Těšit se můžete třeba na Karla Gotta s písničkou Zůstanu svůj. Večer po 19. hodině vám pak budeme hrát country, folk a tramské písničky. Tím se s vámi pro dnešek loučím já, Lenka Haluzová. Uslyšíme se spolu zase zítra odpoledne. Mějte krásný zbytek soboty.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Hezký den. Češi na festivalu v Bavorsku vyvolali pozdvižení. Zásah skončil dvěma zraněnými policisty. Podle místních médií je událost nepřehledná. Bavorská policie včera zasahovala na festivalu Wiesnfest v bavorském Selbu nedaleko Aše, když se tam do sporu dostali dvě Češky. Policisté na místě zjistili, že 45-letá žena udeřila do obličeje 20-letou dívku a způsobila jí lehké zranění. Situace se pak rychle vyhrotila, když 20-letý muž, který patřil ke starší ženě, odmítl poslechnout pokyny policie. Spor následně skončil rvačkou, kdy Čech kladl značný odpor. Policisté utrpěli lehčí zranění, včetně krvácející rány na ruce, až muže nakonec srazili k zemi a zadrželi. Spolu se starší ženou jsou teď v Německu vyšetřovaní. Za útok na učitelku padla 2,5letá podmínka. Krajský soud v Hradci Králové tak potrestal mladistvého chovance dětského domova v Chrastavě na Liberecku. Odsouzený má učitelce zaplatit i odškodné 50 tisíc korun. O rozsudku informovala televize Prima. Mladiství ženu napadl ještě se dvěma nezletilými. Ti pro svůj věk do 15 let nemůžou být stíhaní. Karlovarská městská policie má během filmového festivalu práce nad hlavu. Večer většinou řeší rušení nočního klidu. Během dne strážníky zaměstnává hlavně špatné parkování.
2: Služby jsou intenzivnější, pestřejší a rozhodně náročnější. Tak popisují festival sami strážníci. Hodně přitom pomáhá takzvaná kamerová věž. Je to mobilní zařízení, které na dálku sleduje určité místo a upozorní na podezřelou situaci. Všechno pak řeší hlídky v ulicích. Napilno mají také v operačním středisku, kde odbavují telefonáty, upozorňující třeba i na poškozená víka u kanálu nebo přibývající grafity. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Kuba se podruhé v týdnu ocitla bez proudu. Celostátní výpadek dodávek elektřiny postihl ostrovní stát v Karibiku včera. Bez proudu se tak ocitlo na 10 milionů lidí. Předchozí totální blackout se na Kubě odehrál teprve v pondělí. Zítra bude na jihozápadě ještě slunečno, jinde oblačno, místy s deštěm a s teplotami kolem 27 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Misik Šandy. Pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. A vystupuji z vlaku, který mizí v dálce. Stojím v České Třebové a všude kolem Pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. Pohostil mě Slivovici, představil mě Mářce, posadil mě na lavici z Dubového Pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej Pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a

Plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziku ty hraj.

Aj. A naučíš se skákat tak, jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. A když má děvče střepové rádo svého chlapce, posílá mu na vojnu železniční pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj.

0: bude cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Rádio Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Hezký den. Hasiči ve Zlíně dál chladí trosky vyhořelé budovy. V někdejším baťovském továrním areálu v tuto chvíli zůstává 6 jednotek, tedy polovina proti jejich počtu v noci na dnešek. Z místa dál stoupá dým, který jde cítit v okolí požářiště. Lokalita je stále ohraničená páskami a střeží ji policisté. Policie požár prověřuje pro podezření ze spáchání obecného ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi hrozí až 5 let vězení. Ředitelství silnic a dálnic musí udělat novou studii o vlivu stavby na životní prostředí pro silnici z Turnova do Jičína, což přípravu prodlouží o několik let, jak uvedl server z dopravy CZ. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany na Táborsku otevřela ve svém areálu piknikovou louku určenou pro pacienty a jejich rodiče, a to v zámeckém parku z 18. století. Ostravští celníci zastavili na dálnici u Přerova kamion se 16 tunami nelegálního tabáku. Při kontrole zjistili nesrovnalosti v přepravních dokladech. Předběžný únik na spotřební dani přesahuje 59 milionů korun.
2: Nákladní vůz řídil polský řidič, který doklady k přepravovanému nákladu sice předložil, údaje ale byly nesprávné a neúplné. Údajným příjemcem zásilky měla být česká obchodní společnost, jejíž daňové identifikační číslo už ale není platné. A následným prověřováním se navíc zjistilo, že firma už několik let nekomunikuje s českými úřady. Celníci proto dospěli k názoru, že byl surový tabák přepravován v rozporu se zákonem. Eva Panošová, Rádio Impuls, Přerovsko.
1: Požár na jihu Španělska se po změně počasí vyvíjí příznivěji, jak uvedly místní úřady. Zítra bude na jihozápadě ještě slunečno, jinde oblačno, místy s deštěm a s teplotami kolem 27 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

Chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště

s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru.

0: srdce, o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
1: Český impuls.

vládnul mu na sítnici. Obrázek postavy, která si k čáře míří. Ježíš Maria, to je houska, už zas jde utíkat do Rakouska. Ty chlape bídná, vím, o co

nyní, kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy, tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka posádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Amadeo Kozy,

Vladimíra Maliny, zástupce elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Dále proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Domá pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nastrká hřebíky, vyhoří a začne od píky.

0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící, meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Hezký den. Hasiči mají na místě obřího požáru ve Zlíně pracovní víkend. Jejich počty se ale podstatně snížily.
2: V plné práci je dronová služba. Ta monitoruje místo požáru, který vypukl s nebývalou intenzitou ve čtvrtek ráno a zcela zdevastoval 34. budovu zlínského průmyslového areálu. Na místě střeží případná skrytá ohniska 6 jednotek. Hasiči v sobotu i v neděli mimo jiné zalévají horkou suť, která ještě zdaleka nevychladla. Až najednou jsou od rána zpřístupněny okolní budovy. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlín.
1: Starší byty v letošním druhém čtvrtletí meziročně zdražily v průměru o 11%, navíc než 86 tisíc korun za metr čtvereční. Francie zažívá mimořádně silný začátek sezóny letních požárů. Od začátku roku lesní požáry v zemi zničily už přes 25 tisíc hektarů půdy. Pro představu jde přibližně o velikost Prahy. Je to víc než dvojnásobek ve srovnání se stejným obdobím v loni. Francie navíc v těchto dnech zažívá další vlnu veder. Podle meteorologické služby Meteo France na celém evropském území panuje pro dnešek nějaký stupeň výstrahy před vedrem. V Paříži a v části západní Francie pak ten nejvyšší. Na hřebeny Krkonoš se v letošní letní sezóně vrátily hlídky strážců Národního parku na koních. Turisté je mohou potkat v nejnavštěvovanějších partiích Krkonoš, třeba u pramene Labe. V neděli nás na jihozápadě čeká slunečno s teplotami 24 až 29 stupňů, na severovýchodě pak oblačno s deštěm a s teplotami kolem 21. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan,

rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Ta ve sledovaném českém tenisovém derby porazila o 8 let starší Karolínu Muchovou. Nosková získala svůj premiérový titul z turnajů velké grandslamové čtyřky.
1: Nosková zvítězila nad Muchovou 2-1 na sety za 2 hodiny a 27 minut. Uspěla i přes 5 nevyužitých matchbolů ve druhé sadě. Nosková se stala už třetí českou šampionkou Wimbledonu za poslední 4 ročníky. Předloni triumfovala na trávě v londýnském All England Clubu Barbora Krejčíková, o rok dříve se to povedlo také Markétě Vondroušové. Z českých tenistek získali titul také dvojnásobná šampionka Petra Kvitová a Jana Novotná. Finále ryze v našich barvách viděl Wimbledon úplně poprvé v historii. Nosková v dojemném proslovu děkovala Muchové, fanouškům, trenérům a samozřejmě také své rodině, v hledišti přítomnému tatínkovi a do nebe i své zesnulé mamince. Nosková se v 21 letech zapisuje do wimbledonské historie. Kromě trofeje získala i 100 milionovou odměnu. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
0: Bourání lávky pro pěší ve Staré Boleslavi zavřelo dálnici D10. Do 9. raní bude obousměrně přerušený provoz mezi exity číslo 10 a 14. Objízdná trasa pro osobní auta vede přes Starou Boleslav a Brandýs nad Labem. Nákladní auta pojedou přes Lysou nad Labem na Nymbursku. Částečná omezení provozu na dálnici si pak ještě v neděli dopoledne vyžádají odklízecí práce. Hasiči mají na místě obřího požáru ve Zlíně pracovní víkend. Jejich počty už se ale podstatně snížily. Dál ale zkoumají požářiště s nejmodernější technikou.
2: V plné práci je dronová služba. Ta monitoruje místo požáru, který vypukl s nebývalou intenzitou ve čtvrtek ráno a zcela zdevastoval 34. budovu zlínského průmyslového areálu. Na místě střeží případná skrytá ohniska 6 jednotek. Hasiči v sobotu i v neděli mimo jiné zalévají horkou suť, která ještě zdaleka nevychladla. Až na jednu jsou od rána zpřístupněny okolní budovy. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
0: Počet obětí zemětřesení ve Venezuele stále stoupá. Úřady v sobotu vydaly novou bilanci, podle které při dvojici otřesů 24. června zemřeli 4333 lidí. Nejméně 16740 je zraněných. Venezuelské úřady neuvádějí počet pohřešovaných. Podle odhadů OSN by ale mohlo jít až o 50 tisíc osob. Jak připomíná Guardian, možnosti Venezuely na obnovu jsou velmi omezené. Země se dlouhodobě potýká s hospodářskou krizí. Caracas už ve středu požádal několik zemí, aby uvolnili venezuelská aktiva zmrazená v rámci sankcí. OSN pak svět vyzvala k poskytnutí darů, které by Venezuele pomohly vyrovnat se s následky katastrofy. A na závěr ještě jeden český sportovní úspěch. Kajakář Josef Dostál dojel na světovém poháru v Montrealu třetí na kilometru. Pro olympijského šampiona je to letos nejlepší výsledek na této trati. Během dne nás na jihozápadě čeká jasno až polojasno s teplotami 25 až 29 stupňů, jinde bude oblačno, místy s deštěm a s teplotami kolem 21.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
4: Když

Český impuls. Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Naše první lásky jsou jako báby bezzubé. Jako báby bezzubé, když olizují cukr látka. Naše první lásky jsou jako báby bezzubé. Jako báby bezzubé, když olizují cukr látka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Pejsek zaštěká už mononos, dají náhubek. Misku guláše mu podstrčí a zaríglují vrátka. Člověk zaštěká a už mu dají náhubek. Misku guláše mu podstrčí a zaríglují vrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube. No to jsem zvědav, jak ti bude, až ti roku přibude. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube. Věř mi, že už tu všecko kdysi bylo a zase bude. A když není co do huby, tak se bije na buben. Špejle z jitrnice předělávají na párátka. A když není co do huby, tak se bije na buben. Špejle z jitrnice předělávají na mávátka. Tak se nám nesměj, ty můj malý nerozumný Jakube. Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Tak se nám nesměj, ty můj malý nerozumný Jakube. Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Tolik trubačů a hasičmajstrů dulo do trubek. Až z té kupy moudrosti světu vyrašila bratka. Tolik trubačů a hasičmajstrů dulo do trubek. Až z té kupy moudrosti světu vyrašila bratka. Jen se nám nesměj, ty můj malý nerozumný Jakube. Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Tak se nám nesměj, ty můj malý nerozumný Jakube. Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube. No to jsem zvědav, jak tu bude, až ti roku přibude. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube. Věř mi, že všechno už tu kdysi bylo a zase bude.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Linda Nosková je wimbledonskou šampionkou. V historicky prvním českém grandslamovém finále v Londýně nakonec porazila krajanku Karolínu Muchovou po setech 6-2, 5-7 a 6-3. 21letá Nosková získala premiérový titul z turnajů Velké čtyřky. Nad Muchovou zvítězila za 2 hodiny a 27 minut. Uspěla i přes 5 nevyužitých matchbolů ve druhé sadě. Nosková se stala třetí českou šampionkou Wimbledonu za poslední 4 ročníky. Předloni triumfovala na trávě v londýnském All England Clubu Barbora Krejčíková. O rok dříve se to povedlo Markétě Vondroušové. Z českých tenistek získali titul také dvojnásobná šampionka Petra Kvitová a před ní Jana Novotná. Muchová na první grandslamový titul tak dál čeká. Bylo to její druhé finále v kariéře. Ryze české finále se odehrálo ve Wimbledonu poprvé v historii. K tragédii došlo během závodů na Masarykově okruhu v Brně. Zemřeli tam dva závodníci. Během sobotního programu došlo při startu jednoho ze závodů k vážné nehodě jezdců. Oba závodníci byli cizinci. Podle dosavadních zjištění měl 33letý jezdec zřejmě technickou závadu na motorce a nerozjel se. Zezadu do něj narazil 44letý jezdec. První motorkář navzdory okamžitému lékařskému zásahu zemřel na místě. Druhý jezdec byl v kritickém stavu transportovaný do nemocnice. Ani jeho život se ale nepodařilo zachránit. Zbytek víkendového programu na okruhu v Brně pořadatelé zrušili. Finanční správa na Slovensku si posvítí na prodejce ovoce a zeleniny přes sociální sítě. Slováci vydělávají na prodeji své úrody bez registrace a nedodržují tím pravidla.
2: Registrácia je potrebná aj vtedy, ak ľudia predaj zverejnia iba na svojej súkromnej sociálnej sieti. Stojí 1250 českých korún, no pri elektronickej forme sa uplatňuje 50% zľava. Finančná správa kontroluje sociálne siete, ako aj to, či príjem z príležitostného predaja nepresiahol sumu 500 eur za rok. Za nerešpektovanie pravidiel hrozia vysoké pokuty v prepočte od 3 do 700 tisíc českých korún. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Filmový festival ve Varech je u konce. Křišťálový glóbus na jeho 60. ročníku získal koprodukční snímek s účastí Česka Padlé ovoce. Na dramatu o posedlosti a kvír touze se podíleli také filmaři z Myanmaru a Francie. Do českých kin snímek zamíří 23. července. Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii na závěr festivalu převzala francouzská herečka Juliette Binoche. Cenu prezidenta festivalu za mimořádný přínos získali slovenská herečka a diplomatka Magda Vašáriová a americký herec Jeffrey Wright. Příští ročník Karlovarského festivalu proběhne od 2. do 10. července 2027. Písničkář Pavel Calta právě teď studuje v Číně. Stáž v druhé nejlidnatější zemi světa využívá zpěvák kreativně. V našem ranním vysílání popsal, že ho cesty inspirovaly k natočení videoklipu.
3: Já jsem napsal nový single Brunetka, takže tady vlastně natáčel jsem na čínský zdi, chci natáčet i v těch avatarskálách, že si chci dovíst tady z Číny nějaký jako krásný vzpomínkový klip na nový single, takže pořád v té hudbě se snažím něco dělat.
1: Do Česka se Pavel Calta vrací za

0: dva týdny a hned z letiště ho čeká cesta přímo na koncert ve Zlatých horách na Jesenicku. V neděli bude na jihozápadě slunečno s teplotami kolem 27, na severovýchodě se čeká déšť a teploty kolem 21 stupňů.
1: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

ještě tenhle flakon šmolkový denim blue. Ne zrovna ostrou břitvu a štangli salámu. Půl tuctu kapesníků na bůh ví kolik dnů. Budeš feš, uneseš všechno v podpaždí. Snad navrch ještě flašku placatou jak stín. Plnou jak ten kufr, spola, v nejlepším, jo, taky si přines hřebík, na ten však pověsím, raději.

několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Linda Nosková slaví wimbledonský titul. Talentovaná tenistka si poradila s Karolínou Muchovou, kterou přehrála 2-1 na sety. Bylo to historicky poprvé, kdy proti sobě ve finále Grand Slamu stály dvě naše hráčky. Nosková v dramatické bitvě nezvládla proměnit 5 matchbolů už v

0: Čeští fanoušci jsou na nás pyšní.
1: Nosková tak proměnila hned první finálovou šanci na grandslamový titul. Bourání lávky pro pěší ve Staré Boleslavi zavřelo dálnici D10. Do 9. raní bude obousměrně přerušený provoz mezi exity číslo 10 a 14. Objízdná trasa pro osobní auta vede přes Starou Boleslav a Brandýs nad Labem. Nákladní auta pojedou přes Lysou nad Labem na Nymbursku. Částečná omezení provozu na dálnici si pak ještě v neděli dopoledne vyžádají odklízecí práce. Letiště Karlovy Vary přijde o dovolenkové čártrové lety do tuniského monastyru. Cestovní kanceláře je od 14. července ruší pro malý zájem cestujících. Letiště o tom informovalo v tiskové zprávě. Lety do dovolenkových destinací začaly 6. června a skončí 3. října. Zachované zůstávají ty do Bulharska a Turecka. Z karlovarského letiště i nadále létá pravidelná linka do uzbeckého Taškentu. Turnov v Českém ráji chce svítit úsporně. Do 4 let chce tamní radnice vyměnit všechny sloupy veřejného osvětlení za úsporná LED svítidla. Starosta Tomáš Hoke má podrobný manuál na obměnu lamp už na papíře.
2: Takový strategický dokument, který říká, jak by mělo veřejné osvětlení v Turnově vypadat, jak by měly být vysoké stožáry, jaký by měly být barvy světla, jaký by měly být typy svítidel, s ohledem na to, jestli se pohybujeme na velké silnici typu 1/35 nebo jestli jsme památkový zóně.
1: V Turnově vyměnili už třetinu lamp. Celkem jich jsou ve městě téměř 3000. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele stále stoupá. Úřady v sobotu vydaly novou bilanci, podle které při dvojici otřesů 24. června zemřeli 4333 lidí. Nejméně 16740 je zraněných. Venezuelské úřady neuvádějí počet pohřešovaných. Podle odhadů OSN by ale mohlo jít až o 50 000 osob. Jak připomíná Guardian, možnosti Venezuely na obnovu jsou velmi omezené. Země se dlouhodobě potýká s hospodářskou krizí. Caracas už ve středu požádal několik zemí, aby uvolnili venezuelská aktiva zmrazená v rámci sankcí. OSN pak svět vyzvala k poskytnutí darů, které by Venezuele pomohly vyrovnat se s následky katastrofy. A na závěr ještě jeden český sportovní úspěch. Kajakář Josef Dostál dojel na světovém poháru v Montrealu 3. na kilometru. Pro olympijského šampiona je to letos nejlepší výsledek na této trati. Během dne nás na jihozápadě čeká jasno až polojasno s teplotami 25 až 29 stupňů, jinde bude oblačno, místy s deštěm a s teplotami kolem 21.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Začínají zprávy, vítá vás Jiřina Součková. Linda Nosková je wimbledonskou šampionkou.

0: trenérům a samozřejmě také své rodině, v hledišti přítomnému tatínkovi a do nebe i své zesnulé mamince. Toskvá se v 21 letech zapisuje do wimbledonské historie. Kromě trofeje získala i 100 milionovou odměnu. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
1: K tragédii došlo během závodu na Masarykově okruhu v Brně. Zemřeli tam dva závodníci. Během sobotního programu došlo při startu jednoho ze závodů k vážné nehodě jezdců. Oba závodníci byli cizinci. Podle dosavadních zjištění měl 33-letý jezdec zřejmě technickou závadu na motorce a nerozjel se. Zezadu do něj narazil 44-letý jezdec. První motorkář navzdory okamžitému lékařskému zásahu zemřel na místě. Druhý jezdec byl v kritickém stavu transportovaný do nemocnice. Ani jeho život se ale nepodařilo zachránit. Zbytek víkendového programu na okruhu v Brně pořadatelé zrušili. Filmový festival ve Varech je u konce. Křišťálový glóbus na jeho 60. ročníku získal koprodukční snímek s účastí Česka Padlé ovoce. Na dramatu o posedlosti a queer touze se podíleli také filmaři z Myanmaru a Francie. Do českých kin snímek zamíří 23. července. Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii na závěr festivalu převzala francouzská herečka Juliette Binoche. Cenu prezidenta festivalu za mimořádný přínos získali slovenská herečka a diplomatka Magda Vašáriová a americký herec Jeffrey Wright. Příští ročník Karlovarského festivalu proběhne od 2. do 10. července 2027. Finanční správa na Slovensku si posvítí na prodejce ovoce a zeleniny přes sociální sítě. Slováci vydělávají na prodeji své úrody bez registrace a nedodržují tím pravidla.
2: Registrácia je potrebná aj vtedy, ak ľudia predaj zverejnia iba na svojej súkromnej sociálnej sieti. Stojí 1250 českých korún, no pri elektronickej forme sa uplatňuje 50% zľava. Finančná správa kontroluje sociálne siete, ako aj to, či príjem z príležitostného predaja nepresiahol sumu 500 eur za rok. Za nerešpektovanie pravidiel hrozia vysoké pokuty v prepočte od 3 do 700 tisíc českých korún. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Na hřebeny Krkonoš se opět vrátily hlídky strážců Národního parku na koních. Turisté se s nimi mohou potkat v nejnavštěvovanějších partiích hor, třeba u pramene Labe. Strážci dohlížejí na dodržování návštěvního řádu a pomáhají turistům. Služba na koních je i zpestřením pro návštěvníky hor. Za sezónu hlídky najedou stovky kilometrů. Krkonošský národní park je nejstarším národním parkem v Česku. V neděli bude na jihozápadě slunečno s teplotami kolem 27, na severovýchodě se čeká na déšť s teplotami kolem 21.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

tam, kde starý fíkus tiše uvadá, ani on už není, co byl za mladá, takhle skončí, kdo se spokojí.

schází, nejspíš mi to schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč se před ně vůbec

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: jednu.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Linda Nosková slaví wimbledonský titul. Talentovaná tenistka si poradila s Karolínou Muchovou, kterou přehrála 2-1 na sety. Bylo to historicky poprvé, kdy proti sobě ve finále Grand Slamu stály dvě naše hráčky. Nosková v dramatické bitvě nezvládla proměnit 5 matchbolů už ve druhé sadě. Po pauze se ale do hry vrátila a v 21 letech slaví premiérový triumf na prestižním travnatém turnaji. V emotivním projevu překládaném televizi Prima se neubránila slzám. Nosková mimo jiné ubezpečila, že finálový souboj na jejím výborném vztahu s Muchovou nic nezmění.
2: Ladies singles champion for 2026 from the Czech Republic, Linda Nosková.
3: Yeah, like you said, we're friends.
4: Jsme kamarádky.
3: I'm so glad that I could play my first Grand Slam final with
4: you. Jsem moc šťastná, že jsem první Grand Slamové finále mohla hrát právě s tebou. Myslím, že všichni čeští fanoušci jsou na nás pyšní.
1: Nosková tak proměnila hned první finálovou šanci na grandslamový titul. Bourání lávky pro pěší ve Staré Boleslavi zavřelo dálnici D10. Do 9. raní bude obousměrně přerušený provoz mezi exity číslo 10 a 14. Objízdná trasa pro osobní auta vede přes Starou Boleslav a Brandýs nad Labem. Nákladní auta pojedou přes Lysou nad Labem na Nymbursku. Částečná omezení provozu na dálnici si pak ještě v neděli dopoledne vyžádají odklízecí práce. Letiště Karlovy Vary přijde o dovolenkové čártrové lety do tuniského Monaka.

0: vypadat, jak by měly být vysoký stožáry, jaký by měly být barvy světla, jaký by měly být typy svítidel, s ohledem na to, jestli se pohybujeme na velký silnici typu 1/35, nebo jestli jsme v městské památkové zóně.
1: V Turnově vyměnili už třetinu lamp. Celkem jich jsou ve městě téměř 3000. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele stále stoupá. Úřady v sobotu vydaly novou bilanci, podle které při dvojici otřesů 24. června zemřeli 4333 lidí. Nejméně 16740 je zraněných. Venezuelské úřady neuvádějí počet pohřešovaných. Podle odhadů OSN by ale mohlo jít až o 50 tisíc osob. Jak připomíná Guardian, možnosti Venezuely na obnovu jsou velmi omezené. Země se dlouhodobě potýká s hospodářskou krizí. Caracas už ve středu požádal několik zemí, aby uvolnili venezuelská aktiva zmrazená v rámci sankcí. OSN pak svět vyzvala k poskytnutí darů, které by Venezuele pomohly vyrovnat se s následky katastrofy. A na závěr ještě jeden český sportovní úspěch. Kajakář Josef Dostál dojel na světovém poháru v Montrealu třetí na kilometru. Pro olympijského šampiona je to letos nejlepší výsledek na této trati. Během dne nás na jihozápadě čeká jasno až polojasno s teplotami 25 až 29 stupňů, jinde bude oblačno, místy s deštěm a s teplotami kolem 21.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co viděl.

0: Začínají zprávy, vítá vás Jiřina Součková. Linda Nosková je wimbledonskou šampionkou. 21letá hráčka ve sledovaném českém tenisovém derby porazila o 8 let starší Karolínu Muchovou. Nosková získala svůj premiérový titul z turnajů velké grandslamové čtyřky.
1: Nosková zvítězila nad Muchovou 2-1 na sety za 2 hodiny a 27 minut. Uspěla i přes 5 nevyužitých matchbolů ve druhé sadě. Nosková se stala už třetí českou šampionkou Wimbledonu za poslední 4 ročníky. Předloni triumfovala na trávě v londýnském All England Clubu Barbora Krejčíková, o rok dříve se to povedlo také Markétě Vondroušové. Z českých tenistek získali titul také dvojnásobná šampionka Petra Kvitová a Jana Novotná. Finále ryze v našich barvách viděl Wimbledon úplně poprvé v historii. Nosková v dojemném proslovu děkovala Muchové, fanouškům, trenérům a samozřejmě také své rodině, v hledišti přítomnému tatínkovi a do nebe i své zesnulé mamince. Nosková se v 21 letech zapisuje do wimbledonské historie. Kromě trofeje získala i 100 milionovou odměnu. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
0: Tragédii došlo během závodu na Masarykově okruhu v Brně. Zemřeli tam dva závodníci. Během sobotního programu došlo při startu jednoho ze závodů k vážné nehodě jezdců. Oba závodníci byli cizinci. Podle dosavadních zjištění měl 33-letý jezdec zřejmě technickou závadu na motorce a nerozjel se. Zezadu do něj narazil 44-letý jezdec. První motorkář navzdory okamžitému lékařskému zásahu zemřel na místě. Druhý jezdec byl v kritickém stavu transportovaný do nemocnice. Ani jeho život se ale nepodařilo zachránit. Zbytek víkendového programu na okruhu v Brně pořadatelé zrušili. Filmový festival ve Varech je u konce. Křišťálový glóbus na jeho 60. ročníku získal koprodukční snímek s účastí Česka Padlé ovoce. Na dramatu o posedlosti a queer touze se podíleli také filmaři z Myanmaru a Francie. Do českých kin snímek zamíří 23. července. Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii na závěr festivalu převzala francouzská herečka Juliette Binoche. Cenu prezidenta festivalu za mimořádný přínos získali slovenská herečka a diplomatka Magda Vašáriová a americký herec Jeffrey Wright. Příští ročník Karlovarského festivalu proběhne od 2. do 10. července 2027. Finanční správa na Slovensku si posvítí na prodejce ovoce a zeleniny přes sociální sítě. Slováci vydělávají na prodeji své úrody bez registrace a nedodržují tím pravidla.
2: Registrácia je potrebná aj vtedy, ak ľudia predaj zverejnia iba na svojej súkromnej sociálnej sieti. Stojí 1250 českých korún, no pri elektronickej forme sa uplatňuje 50% zľava. Finančná správa kontroluje sociálne siete, ako aj to, či príjem z príležitostného predaja nepresiahol sumu 500 eur za rok. Za nerešpektovanie pravidiel hrozia vysoké pokuty v prepočte od 3 do 700 tisíc českých korún. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
0: Na hřebeny Krkonoš se opět vrátili hlídky strážců Národního parku na koních. Turisté se s nimi mohou potkat v